90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s Panami.
1: Cože, s Panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

0: Léto, Romadur na grill.
1: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.

0: Den tady je Mrázek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Hrdina, prosím, Výzkum.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná, pracovní úřad. Pane hrdino, já bych...
3: Prosím,
0: já pro vás...
3: vydržte vteřinku. Jiřinko, nechte mě, já tady mám, prosím vás, teďka telefon. Jo, děkuju. Přijďte tak za tři hodinky. Ano, už vás poslouchám, prosím.
0: Pane hrdino, já mám tady pro vás nabídku práce.
3: A voláte mě určitě?
0: Pane hrdino, prosím vás,
3: no.
0: Máme tady sázení stromků, je to sezónní záležitost, 14 dní.
3: Prosím.
0: Jestli by se vám to hodilo, pak vám najdeme něco stálejšího.
3: Já vůbec nerozumím, kdo volá?
0: Pojďte se, my tady máme hlášku, že potřebujete práci.
3: Ne, prosím vás, já ne, ale voláte mi zrovna do zaměstnání.
0: A čím děláte, prosím vás?
3: No já prosím, jak čím dělám?
0: No co je vaše prostě pracovní nástroj? Čím děláte?
3: Prosím vás, no tak já pracuju především hlavou, že jo?
0: No, pane hrdino, tak pojďme zkusit zapojit taky nějakou jinou část těla, třeba ruce.
3: No.
0: A nebo tady mám taky nabídku.
3: Prosím vás, já vám vůbec nerozumím, vůbec to nechápu.
0: Můžete...
3: Řekněte mě, z jakého postu, kdo vám dal na mě spojení.
0: Pojďte se, já volám tady z postu. A telefonního teda, anebo můžete taky čistit hasičům hadice.
3: Já jsem ale spokojený tady, já mám práce na hlavu.
0: Máte řidičák?
3: Mám řidičák, no, ale prosím vás, řekněte
0: mě... Máme tady multikáru jednu pro vás.
3: Prosím vás, řekněte...
0: Kdybyste to vzal, prosím vás, přijďte si pro ní zítra.
3: Já práci nechci, já tady mám práce dost, já nechci nic takového dělat.
0: Budete muset vozit tu hlínu tady na stavbu.
3: Nechci, já jsem tady zaměstnaný Výzkum, čeká nepol vodiče, já jsem tady vedoucí.
0: Tady mám jasně napsáno, že prej nic neděláte.
3: Žádný zaměstnání nepotřebuju.
0: Podívejte se, já tady mám napsáno, že nic neděláte, tady pan hrdina nic nedělá, tak vám tady chci nabídnout něco.
3: Prosím vás, já dělám, já tady teď momentálně třeba dělám výtah z ranního tisku.
0: No, tak to byste mohl opravovat výtahy, to by šlo, ne, když děláte výtah.
3: Prosím vás,

týden. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím, čerpací stanice Shell.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. To je pumpa?
2: Ano.
0: Pojďte se, já vám volám od Sdružení motoristů. Prosím vás, kolik u vás stojí benzín?
2: Jaký?
0: No, do třeba, co se dává do aut, že jo, samozřejmě.
2: No, ale který potřebujete? Naturál, speciál?
0: No všechny, naturál, speciál.
2: Naturál 31,60.
0: 31,60, jo?
2: No.
0: No, a speciál?
2: Diesel 25,50.
0: Jaký diesel?
2: Diesel.
0: Jo, diesel.
2: Nafta.
0: A co?
2: Nafta to je.
0: Nafta to je. A kolik stojí?
2: 25,50.
0: Že se nestíš. To se můžeš pojít motoristovi do očí. Haló?
2: Hm.
0: Co
2: Já nejsem paní vedoucí, jsem zavolejte, až tebe paní vedoucí.
0: Pojďte se, bude stačit, kdykoliv prostě motorista přijede na pumpu, tak vy mu načipujete, kolik potřebuje a řeknete mu následující text, takovou básničku. Zákazníku náš, pište si to. Zákazníku náš, ty se stejně máš, že na to ještě máš.
2: Opakovat?
0: Ano.
2: Zákazníku náš, ty se ještě máš, ty se stejně máš, že na to ještě máš.
0: Srozuměno?
2: No.
0: Teď mi to zopakujte.
2: No nebudu vám to pokázat, nikomu říkat nebudu, já na to tady nemám čas.
0: A počkejte, nemáte čas, ale 35 korun za litr benzínu na to no. Čas je, že jo?
2: No tak ale já se to nemůžu, to musíte na stát a ne na nás.
0: Na koho?
2: Na stát.
0: To jaký má číslo, kde bydlí?
2: Jako na stát, na vládu.
0: Na vládu?
2: Jo. Na vládu.
0: Na vládu. No, na shledanou.
2: Na
1: Evropa 2. 80. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože

0: ta-ta-ta. Neboli tada. 6:00. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, do Česka dorazil velmi teplý vzduch, který na našem území zůstane několik dní. Ve čtvrtek poprvé tento týden teploty vystoupaly nad tropických 30 stupňů, v dalších dnech budou teploty stoupat ještě výš, konkrétně nejteplej má být zítra až 36 stupňů Celsia. Výdejní boxy přibývají po celém Česku a jejich provozovatelé plánují další expanzi. Část měst ale varuje před zahlcením veřejného prostoru. Spor o to, kdo bude rozhodovat, jestli a kde mohou stát, se nyní přesouvá do sněmovny. Poslanci rozhodnou, zda mají výdejní boxy nově spadat pod stavební zákon a tudíž bude jejich stavba vyžadovat stavební povolení. Teď předávám slovo Lucce.
2: Tunel opevnění na D11 je ze 75% vyrubaný. Stavbaři na dálnici Strutnova k hranici s Polskem začali s ražbou v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Úsek by měl jít do provozu v roce 2028. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Asi si k tomu ještě řekneme. Jak na tebe tak koukám. Nebo ne. Kolona kamionů už se teď tvoří na D1 směrem z Prahy do Brna. Od 178. kilometru popojíždí kamiony v pravém pruhu a to až na 196. kilometr.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude jasno, nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě, 28 až 31. Tolik dnešní první zprávy, vstáváte s páteční ranní show na Evropě 2.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.

0: Dámy a pánové, začíná poslední podzimní zase. Jsi to připravil takhle. Dámy a pánové, začíná poslední jarní show letošního roku. I just wanna be happy, jak tady zpívá Ray Dalton, abych to podepsal.
1: A jak se ti to daří?
0: Dobrý, hele, podívej se, sluníčko, ne. Podívej se, ty krásná kolegyně, překrásná, skoro nahá. I když dneska ta jsi hodně zakrytá, ale nahá seš furt. Dal jsi si kávu a
1: nic ti nemůže zkazit den?
0: Ne. Nějaký fotbal.
1: Já nevím, přišel se do studia a mně se zdálo, že seš z toho nějakej rozhozený. Ne smutný, ale rozhozený.
0: Prosím, něco blbneš. Podívej se, jaký fakt máme krásný den. Je pátek před víkendem.
1: Takže si to včera vypnul v míru a řekl si, jo, tak pak dobrý.
0: V míru, protože jsem to koukal s dcerou, byl u nás doma kamarád se synem, který mu bylo 9, a ještě další kamarád, takže jsme hráli o takový tý pauze na občerstvení na schovku. Já jsem ještě nikdy nehrál, člověče, jak to říkáš, nikdy jsem ještě nehrál během fotbalu na schovku. Takže prostě oni začínali hrát a my 10, 20, 30, 40 a já byl schovaný za sedačkou a škvírou jsem koukal na druhý poločas.
1: A nakonec to z toho večera bylo nejzáživnější.
0: Ale dobrý to bylo. Tak já mám pocit, že publikum je odevzdané. Protože už samotný postup byl takový jako nadplán, jo.
1: Jo.
0: A Češi si o svojí vlastní fotbalové reprezentaci myslí své, takže vlastně to není ani překvapení. Jo, to je jako kdyby tvůj kamarád chlastal, ne?
1: Takovýho nějakého bych možná i našla.
0: Chlastal. No a teď v neděli přijdeš k němu domů a on vyspává na šrot ještě. Tak ty uděláš takový to. No jo.
1: No, no jo.
0: To prostě není žádný překvapení, jenom to koukáš, říkáš, no, takže. Podle mě nejčastější věta včera, tam nemáme co dělat.

0: 6 hodin 10 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Pojďme úplně změnit téma. Jakože, aby to bylo barevný, to vysílání, aby to bylo pestrý. My tady máme dneska ve studiu kamaráda, který je kadeřníkem. Podle mě nemůže být teďka jiné téma, jako víc vzdálené
1: fotbalu,
0: než téma kadeřnictví. Já si myslím, že ta pestrost je fajn. Takže zdravíme Martyho Tyla. Martej, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno, Česko.
1: Čau.
0: Tak Česko, to je hezký, to zní jako, že světově, že jsi rád, že jsi na stanici, která oslovuje všechny. Zeptám se, já to propojím, ta témata. Pojďme si říct, že fotbalisté a kadeřníci, že to je téma, protože ty komedie, co mají na hlavě, dost často prostě se snaží nějak upoutat. Takže zachytil si ty, Marty, za svoji kariéru nějakého fotbalistu, který prostě měl takzvaně vlasy, jakože fakt měl vlasy, jo? Že normálně mají chlapi vlasy, jo? Že jako mají, ale ne, že by někdo chodil a říkal, ty, viděla si toho kluka, ten má ale vlasy.
1: Udělaný,
0: nebo takhle.
2: Já nevím, tak Beckham, že jo? Tak
0: Beckham, já jsem viděl, že to řekneš. A od do Beckhama nikdo?
2: Já ho vlastně sleduju jenom kvůli tobě.
0: Počkej, teďka máme fotbalistu, je to fotbalista roku, jmenuje se Schulz a ten má strašně výrazný vlasy.
2: Vůbec nevím.
0: Poprosím Martina, jinýho Martina Cihláře, on ti ukáže. Ukaž mu nějakou jeho kreaci. To je, jakoby, to je teďka slavný...
2: Je to kočičák?
0: No tak to nechám to na tobě. Tak, jestli by si mohl
1: to... Ty si zahraješ na Herbose.
2: No má muleta, klasika. To je dobrý, ne?
0: Muleta, jo.
2: No, to znamená, že máš ten, to zněl taky. To ukáž, máš ten delší vršek a něco na krku nechaný.
1: A ještě je ten mulet pořád v kurzu?
2: Jasně,
1: jo.
2: Pořád trendíme. Musíte sledovat mladou generaci, když takhle chodíte po ulicích, sledujte mladou generaci a to jsou trendy.
0: Hele, já když je vidím, jak jsou oblečený a jakože účesaný, tak si říkám, že jako super, je to světový, ale už jako to prostě, to jsou oni a my pojedeme klasicky už ty proplešlý prostě záležitosti 50+, ne? Nebo ne?
2: Nevím, jestli k tomu mám něco teďka říkat, lávoši, tvý vlasy.
0: Hele, vtipný je, přátelé, jak když se potkáte svého kadeřníka, Martin Tyl přišel do studia a Katka mu říká, ahoj Martine, ahoj Marty, prosím tě, vezmeš mi na Mikulov Culíka. Řekla jsi Culíka?
1: Asi jo.
0: Co jsi řekla Culíka?
2: Culíka, no jasně.
0: Jakože, jako kdyby to byla nějaká součást, jakože vezme mi klíče.
1: Jo. Ale to tak je.
0: Tak
1: prostě je to Heculík.
0: Budeš mít Heculík v Mikulově?
1: Budu.
0: OK. Teď se náhoda, že zrovna teďka jdem písničku, která se jmenuje Birthday Party. Což vlastně Mikulov je.
1: Ano.
0: To bude Birthday Party. This hospital's got lots of crying kids. A minute ago I did not exist. It's nice to finally meet my relatives.

0: cinch. And that's just how it is.
1: Evropa 2, svět podle Koháka.
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2, předvíkendový Jakub Kohák.
3: Dobré ráno.
2: Kubo,
3: ano.
2: Je to poslední neprázdninový víkend sezóny.
3: Takže se ještě můžeme takzvaně utrhnout ze řetězu.
2: Naopak právě, teď ještě musíme být přivázáni.
3: Ano.
2: K utržení dojde příští víkend.
3: To jo, ale jako když už je to vlastně, víš co, teď už se stejně nic moc jako by nedělá, nerozhodne v té škole, ne?
2: Jo, takhle, to, takový... to bere ze školního hlediska.
3: No, ze školy, ale i z našeho pracovního, že jo.
2: Dobře, a ne. Co teda...
3: Jako když teď něco provedeme, víš, tak už tak nám to těžko vyčtou, protože už to asi tu nebudem pak. Víš, co myslím?
2: Jo, takhle.
3: Víš, že to třeba plácneme nějakou rošťárnu.
2: Jakou rošťárnu?
3: Tak něco
2: třeba,
3: plácni.
2: Třeba co?
3: Já nevím, třeba...
2: Třeba...
3: Pan ředitel je... Lezňáček. Co? Třeba?
2: To jsi byl tvrdej.
3: No jo, no. A nebo?
2: Ať žije Čapí hnízdo.
3: Myslíš Čapí hnízdo?
1: Ranní show Evropy 2. Když uvidíte Albert. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
12: Mimoň tam všude, kam se podívám. Jupi, Mimoň jízda s filmem Mimoň a Monstra právě začíná v mateří doušce.
11: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
12: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
11: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
12: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
11: Mateří douška právě v prodeji.
13: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
14: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
15: Žádná kouzla.
14: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
20: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
21: Zpátky k muzice.

0: 24, posloucháte ranní show na Evropě 2 a já bych chtěl teďka popsat fenomén České republiky. Dámy a pánové, Eva Farna.
1: Kdože?
0: Takhle.
1: O ty jsme dlouho nemluvili.
0: Nestává se často, podle mě. Samozřejmě já to beru ze svojí vlastní bubliny, takže možná jsem jako blázen, jo? Možná to tak necítíte, ale nestává se normálně, že by si jako celá země na něčem takhle ujela. Mm. Jakože nepamatuju si jiný koncert nebo jinou událost. Možná, když tady byl nějaký zahraniční zpěvák kdysi, třeba když v 90. přijel Michael Jackson, nebo U2, přesně jaký ty velký koncerty, nebo Rolling Stones byly, Pink Floyd. To, jo, kdyby byl velký nějaký koncert, nevím, Coldplay nebo něco, ale jak aby někdo českej teďka v téhle době udělal takový nepořádek.
1: To řekl, díru.
0: To je prostě neuvěřitelný. Já si myslím, že tam se spojily prostě ty dvě věci, já to říkám furt dokola. Za prvé samozřejmě koncept, obrovský pro mnoho lidí, skvělej, světovej. A zároveň geniální nové album, které vlastně vyšlo během těch koncertů a neobsahuje jednu písničku, ale za 10 písniček, které rezonují. A ta kombinace je teďka úplně návyková.
1: Už jsi slyšel desku?
0: Včera jsem si normálně pustil na Spotify při cvičení. Mm. Chtěl bych upozornit, že jsem si nikdy nepustil žádnou desku na Spotify při cvičení. Já vlastně nevím, která písnička se mi líbí víc. Takhle, já vlastně jsem nikdy Evu Farnou neposlouchal. Mm. Jako nikdy. Vždycky jsem ji jako respektoval. Každý věděl, že je úspěšná, že je slavná, ale teď se to nějak jako úplně z ničeho nic dostalo jako do vesmíru. Takže jdem. Evo, pojď mi udělat hezký ráno. Vybral jsem Big Mac, ale mohlo to být cokoliv.

0: 6.28, Eva Farná a jedna z mnoha písní nového alba, který se jmenuje ADHD Pop. Takhle, vždycky, když vznikne nějaký fenomén, tak samozřejmě se automaticky vytvoří i skupina odpůrců. Mm-hmm. To tak je. Kteří prostě nechtějí jít s davem. Takže já se omlouvám i našim posluchačům, kteří vlastně to tak jako jak sledují ten blázinec kolem Evy Farné a říkají si, jako co zase, jako zase tak dobrý to není, nebo hele, za mě průměr, nebo nechává mi to chladným. Hmm. To tak je, to je přirozená lidská reakce. Vždycky, když je nějaký fenomén, nevím, cokoliv.
1: Já třeba to takhle mám s fotbalem třeba.
0: Co?
1: Že ty mě to nechává chladným.
0: Dokonce někteří, a to je taky lidská přirozenost, to dělají jako vysloveně, jako schválně proti. To znamená, že přesně celá Katka, já nevím, jestli to seš. Katka by si to možná i pustila, ten fotbal, ale schválně, že se na to všichni koukají, tak si to nepustíš.
1: Já jsem si to včera ale pustila právě.
0: Dokonce, tak poskyt.
1: A po 10 minutách jsem to vypla, protože to bylo... Byla strašná nuda.
0: Ale je to jako je to taková ta první vlaštovka.
1: No. Já jsem na tebe myslela, že by si z toho určitě měl radost, že si mě zinfluenceroval fotbalově natolik, no, že i my, naše rodina, během slavnostní večeře,
0: to je nejvíc,
1: jsme si to prostě zapli.
0: Vy jste měli slavnostní večeře?
1: Ne, tak jako říkej. Normálně. Zase ne, Michal... měli jsme chleba s vajíčkovou pomazánkou. To nebyla slavnostní večeře. Já jsem to myslela jako, že se rodina sešla u stolu u večeře. No. A u toho jsme si pustili fotbal, protože to prostě právě běželo v televizi.
0: A je to jakoby celorepubliková věc.
1: No, tak jsem jako i chtěla edukovat prostě tady jako svoji dceru a říkala jsem, jak hrajou úplně všichni na celém světě se všema a ona se dívala na tu televizi a říkala, a my jsme ty žlutý.
0: I moje dcera koukala včera, kde protestovala.
1: No.
0: A stála 10 cm před obrazovkou. Představ si to. Hmm. Stála, že jo? Teď ty hráči byli velký jako ona. To vypadalo, že na tom trávníku. A komentovala to. Stávej.
1: Nesimuluj.
0: To neříkala, to nezná to slovo. No takže je to první vlaštovka, že 10 minut si koukala na fotbal. Ale s tou Evou. Lidi, no, řeknou, schválně do toho jakoby nejdou. A je to v pohodě, nic se neděje, v pořádku, každý máme svoje.
1: Nenutíme.
0: Nikdo prostě třeba nebude jezdit na tom kole. Nebude prostě. I když by možná říkal, že by to bylo fajn, ale všichni jezdí jak blázni na kole. Nebudu jezdit na kole. A takhle to je ze všem. Jo? Třeba jsou lidi, kteří řeknou, já tu prostě ranní show nebudu

0: ať nevypadneš.
1: Hele, jestli se můžu ještě vrátit, Leoši, jak jsi říkal, že nebudeš jezdit na kole.
0: No.
1: Já ti rozumím. Já, když jsem byl v tom pubertálním věku a rodiče mě nutili pracovat na zahradě,
0: Ježíš, to jsem nesnášel.
1: Tak jsem říkal, v životě nechci zahradu. V životě ne. A dneska mám ty zahrady dvě.
0: Takže ty jsi boháč. Ty jsi boháč.
1: To bych netvrdil.
0: Já teda můžu říct něco k zahradě. Já jsem byl takový ten klasický teenager, který je línej a rodiče vytáčí to, jak se stavím k tomu jako takovým tím, jakože odevzdaným způsobem, spíš až jako flink, jo.
2: Tak to jsi byl asi jedinej na světě, no, ale tohle, jak popisuješ.
0: No je, ale poslouchej, my jsme byli taky na zahradě a táta mi řekl, abych šel schrabat trávu. Mm-hmm. Já jsem se, a on furt pepeskoval, říkal, dělej ti, říkám, běž to schrabat. A já jsem se opřel o ty hráby a zlomil jsem je. To bylo úplně jak, no, byl sketch normálně. Chápeš to, že ten naštvaný táta, který už na tebe naštvaný jenom tím přístupem, tak ty do toho se opřeš o hráby a zlomíš tu násadu.
2: Měl jsi na ně naschvál šlápnout, aby tě bouchli do hlavy a odvezli tě do nemocnice a tebe si v té nemocnici mnul ruce, že nemusíš nic dělat.
0: Tak zdravíme kamery, měj se hezky, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Pa.
2: Čau. Ranní show Evropy 2.
3: Markem Dvoř. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
6: Zákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled.

0: let na svět.
1: Závratné megaslevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Zaparkovat se dá různě.
5: Jejde.
4: Nehledej volné místo v nákupním centru.
5: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
4: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
4: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k auto jako novému.
4: Zaparkuj chytře.
5: Automyčka Express.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Poznáváte to?
16: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
15: Ale s tím bude konec.
16: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
15: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
16: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
15: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
16: Děkujeme za trpělivost.
15: Vaše hlavní město Praha.
17: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
18: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.

0: 6.42, posloucháte ranní show na Evropě 2. Jak se máš, Katko?
1: Já se mám asi dobře. Já jsem ti chtěla odpovědět od srdce. Včera jsme byli poprvé v divadle s rok a půl starou holčičkou.
0: Ty jsi teda ale odvážná.
1: Já jsem ji vzala do divadla, no. Neměla jsem to dělat.
0: Ne. Počkej, rok a půl jako extrém. Já jsem se bál vzít tříletou holku do divadla.
1: Ale tohle bylo divadlo pro mimina.
0: No i tak.
1: Tohle bylo divadlo pro děti ve věku od 1 do 3 let.
0: Jako to, že vezmeš do divadla pro mimina mimino, není dobrý nápad.
1: Protože ta opera byla na ní moc. Ne, byli jsme v divadle z Pejbla a Hurvínka, bylo to moc hezký, ale prostě celý to prořvala a hrozně jí to štvalo.
0: A byla jediná? Nebo strhla ostatní?
1: Bohužel byla jediná, což je ještě horší, že jo?
0: A ty ostatní mimina na ní koukaly.
1: Jo.
0: Ostatní mimina na ní koukala.
1: Ostatní mimina ve fracích a ve velké večerní na ní koukala.
0: A dělala.
1: Jo. Dala si nohu přes nohu a řekla, no tak.
0: Bylo tam nějaké mimino, které se vynulo dudlík a dělalo.
1: No, takže...
0: A říkala něco?
1: Ne, říkala ne. Prostě jako... Ani Hurvínek ji nepřesvědčil.
0: Ne. A vydrželi jste do konce?
1: Ne. Šli jsme potom lézt po schodech. Na
0: cože
1: zem.
0: Cože?
1: Že jsme šli potom lézt po schodech a vytírat chodbu.
0: No vidíš, a zadarmo.
1: To mělo úspěch, no.

0: Dobré ráno, ranní show 19. června. Příští pátek je konec.
1: A dneska máš svátek. 19. června, všechno nejlepší k svátku.
0: To se rýmuje. Pátek, svátek.
1: Jo.
0: Jsme říkali, že v pátek mají blázni svátek.
1: Ano, ano. Nechtěla jsem to vytahovat, tak jsi to řekl sám.
0: Je to tak.
1: Je to pro tebe nějaký jako speciální významný den?
0: Jo. Je to vlastně normálně na domě, kde bydlím, vstyčili prostě vlajku České republiky.
1: Jo.
0: No, my jsme za chviličku zpátky, máme pro vás soutěž, protože bude i Bloodfest.
1: To si počkejte, to bude teprve zajímavé.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Evropa 2.
2: Evropa 2.
3: Evropa
2: 2. A Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
11: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
11: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
11: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
11: Zaparkuj chytře.
10: Automyčka Express.
12: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
13: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmu, Slza a mnoho dalších.

0: aplikaci NFC Tron.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
3: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budínský.
4: V České republice nemá takový program obdobu tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
7: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Wow.
1: Tohle byl Young Blood.
0: Dámy a pánové, 6.55, blíží se Bloodfest. Bude v sobotu za týden, 27.1. prázdninový den. A my máme pro vás teď 6.
1: 6.
0: Opakuji 6, tedy anglicky se 6 řekne sex. Ne, to je německy, sex. Takže Bloodfest a sex. Sex tickets.
1: To je hezký.
0: Wow.
1: Já se to s ním tohle číslo taky spojuju.
0: Takže dámy a pánové, co teď?
1: Teď vám řekneme, abyste nám zavolali, protože budete moct těchto 6 vstupenek od nás získat. Bloodfest proběhne v sobotu 27. června v parku 360 v Hradci Králové. Je to mimochodem exkluzivní soutěž na Evropě 2. Máme jí dlouho a ještě ji budeme mít celý příští týden. A celkem na Bloodfest rozdáme vám, našim posluchačům, 90 lístků.
0: To si děláš, ale rdel!
1: To je co?
0: To si děláš rdel!
1: Prostě je to ikonický festival,
0: ano,
1: ikonického zpěváka Young Blooda.
0: No ikonického, tak brzo ještě ne.
1: Já myslím, že už je.
0: Dobře.
1: Je už je ikonický.
0: Dobře.
1: Young Blood si vybral Českou republiku jako svoji jedinou letošní zastávku pro svůj festival Bloodfest.
0: Děkujeme. Dankeschön.
1: Dankeschön. Jsme totiž v srdci Evropy, jo? Kdybys to náhodou nevěděl, tak se to sem bude hezky sjíždět.
0: Takhle, v mým srdci určitě teda.
1: A kromě Young Blooda vystoupí na Bloodfestu v sobotu 27. června taky kapela Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další multižánrový...
0: Jak to čteš krásně, ale takhle bych to nedokázal vůbec číst.
1: Multižánrový a cenově dostupný festival, což je taky důležitý, protože Young Bloodovi na tom záleží.
0: Ano.
1: Za jehož vznikem stojí hudebník a držitel Grammy Young Blood. Tak, jak jsme říkali, jediná letošní zastávka, Česká republika. Akce se odehraje v moderním areálu Park 360 v Hradci Králové.
0: Ano. Je.
1: To je asi tak nějak.
0: Už mi tady pípají zprávy. Jiří Kor mi píše.
1: Chce lístky.
0: Chápeš to? Chce lístky. Jiří.
1: Tak ať se dovolá 25...
0: Jiří, 257 400 888. Žal se odkládá. Ten Bloodfest nemá změnu termínu.
1: Ano.
0: Pozor na to, jo? Pozor na to, protože toho 27. června je hodně těch akcí, tak abyste si to nespletli. Jo? Jo, prostě říkám.
1: Aby mu nedal pusu a šel tam a ty tam.
0: Jo, pozor na to. Tak, je 59, to znamená 6.59, minuta do sedmé, někdo se nám dovolá. Halo, dobré ráno, ranní show.
2: Dobrý, jak kručil Petr.
1: Cože?
2: Já jsem se fakt dovolal.
1: Petře, ty jsi se dovolal, ano, na Young Blooda.
0: Pane Korne, jako to, že budete měnit hlas a budete si říkat ty místo Jiří, Petře.
1: Ale on ten hlas tolik nezměnil.
0: Nás neopijete rohlíkem, ale...
2: Ne, jak tak ne.
0: Nejste Jiří Korn?
2: Nejsou Jiří Korn.
1: Ale taky ti svítí slunce nad hlavou, přiznej se.
2: Taky mě svítí dneska slunce na hlavu, když jdu do té práce.
0: Jednou je hůř, jednou je líp.
1: Tak teď je líp.
0: Tak se soustřeď, otázka. Není jo, to už takhle vyhrál, jo. To je nespravedlivý.
1: Chápeš to?
0: Tak jsi vyhrál, bohužel jsi vyhrál, nedá se nic dělat, Petře.
2: Tak to je úplná bomba.
1: Jedeš na Bloodfest příští sobotu a vezmeš sebou pět dalších lidí.
2: Tak to je super, úplná.
0: Tak čau.
1: Čau, hezký víkend.
3: Ranní show Evropy 2.
0: Přesně 7 hodin Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Česko čekají horké dny, během nichž budou teploty stoupat až k hodnotám kolem 35 stupňů. Samotné vysoké teploty však nebudou jediným problémem. Do střední Evropy se dostane vlhký vzduch, který výrazně zvýší pocitovou teplotu. Dusno pak může způsobovat zdravotní potíže. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily soutěže, hry, básničky, sportování či například posezení u ohně. Program pro Sokoly i veřejnost si letos připravilo na 170 sokolských jednot. Teď vyrážíme za Luckou.
4: U Litvínova na Mostecku by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu s kapacitou 50 tisíc tun ročně. Záměr posoudí odborníci z pohledu vlivu na životní prostředí. Veřejnost a instituce se k němu mohou vyjádřit do 8. července. Areál je mimo obytnou oblast. Nejbližší dům je více jak 1,5 kilometru daleko od posuzovaného záměru. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Naši fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit.
0: No přátelé, ale trenér Koubek je spokojený. Jo?
1: Jo.
0: No, nevím, jestli se koukal na stejný zápas jako my, ale po té hrůze, jo, po té hrůze, kterou jsme viděli, mimochodem, líbí se mi titulka dnešního Blesku, je to tam jenom 3 písmena, jo?
1: Ano.
0: Je tam fotka z toho zápasu a titulek je Děs. Jo, tak si teďka dobře poslechni, co prohlásil náš trenér Koubek po zápase. Mm-hmm. Jako já jsem na něj koukal a myslel jsem si, že si jako dělá srandu. Tak hele.
5: No tak samozřejmě, já ten výkon dneska hodnotím pozitivně. Hráli jsme s mužstvem, který je mořádně dobrý na balonu, mají skutečně šikovní hráče, udělali změny sestavy proti Mexiku a dali tam právě tyhle ty hráče. Takže my jsme viděli, co nás čeká, že vždycky nebudeme úplně dominovat, ale začali jsme dobře, dali jsme branku. Já si myslím takhle, měli jsme aspoň ještě 4-5 velmi dobrých šancí, skoro vyložených. Tam jsme si to utkání jakoby ztratili, když potom následně přišel ten nešťastný penaltový moment. Měli jsme na 2 góly aspoň. Bohužel teď máme před sebou domácí Mexiko, uvidíme, jak to dopadne večer a uděláme nějaké opatření, strategii. Ano, ještě stále žijem.
0: Jako, že jsme hráli s týmem, který je silný na balónu. Takhle hráli jsme s největšíma mantákama, který neuměli kopnout do balónu, že jo? Hmm. Jako samozřejmě, jako, že proti nám jsou všichni dobrý na balónu, že jo?
1: Mně se zdá, že trenér Koubek si prostě řekl, že si udrží pozitivní mindset.
0: Tak to jo. Tak to jo. Já to hodnotím pozitivně. Počkej, jak se to pustil ještě jednou, jako jestli počkej, jako...
5: No tak samozřejmě, já ten výkon dneska hodnotím pozitivně.
1: No ale tenhle je prostě dobrý přístup k životu, pardon.
0: Je to tak, ale. To jo, to je pravda.
1: No a to je vše. Evropa 2, kde to stojí? Teď k dopravě. Na dálnici D11 na 13. kilometru pozor směrem do Prahy, překáží tam porouchané vozidlo a kolona kamionů se tvoří na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna. Kamiony se zastavují už na 178. kilometru.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Evropa 2,
1: jak je venku? Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Tak to byly další zprávy, vstáváte s páteční ranní show na Evropě 2.
6: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.

0: Dámy a pánové, je tady páteční finále jedné velké soutěže. Jako pozor. Dámy a pánové, teď v 7:07. Poslední jarní show. Jo, protože po víkendu už je co?
1: Léto.
0: Léto. Poslední jarní show. Můžeme rekapitulovat vlastně sezónu z hlediska různých výher finančních. A můžeme říct, že letošní rok přepisuje historii a přináší rekordy, které berou dech. Vůbec nejvyšší výhra v historii českých loterií totiž padla právě v Eurojackpotu. Pozor, ta výhra padla v Eurojackpotu od Allwinu a činila neuvěřitelné 2,9 miliardy korun. Chceme říct, i hraj s rozumem. Hazardních her se v Česku nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. A jak už jsme řekli, je tu pátek a s ním finální výhra od Allwinu. Vyhrajte poukaz na zážitkové ubytování od Amazing Places v celkové hodnotě 20 000 korun a plný tiket Eurojackpotu. Splňte si své cestovatelské sny a možná při troše štěstí z vás bude náš další příští miliardář. Eurojackpot od Allwinu. Tak finále je tady, jdeme na to. Nazdar bazar.
2: Ahoj, ahoj.
0: Nazdar bazar.
1: Ahoj. Ne.
0: Tak a teď by to bylo vtipný, kdyby jsme, bylo by to vtipný, kdyby jsme teďka řekli, a hrajeme tedy o 2,9 miliardy. Otázka. Za A, za B, za C. Víš, jako rozdat takhle 2,9 miliardy jednomu posluchači na základě jednoho telefonu. To by byl styl.
1: Ale takhle to není.
2: To by bylo moc.
0: No tak moc, tak. Tak se soustřeď. Otázka zní, jaká byla letos nejvyšší výhra od Allwinu? Za A, 180... Počkej.
1: Nech si říct ty možnosti.
0: Nech si říct možnosti. Za A, 187 milionů ve sportce, 2,9 miliardy v Eurojackpotu, nebo 24 milionů v extra rentě.
2: Tak je to Bčko.
0: A tak ty si to všechno víš, ale to je taky nespravedlivý. No. Prostě vy všechno víte, to je strašně otravné, když prostě volají lidi.
2: Vy jste skvělý, vy nám všechno řeknete.
0: Ale oni volají lidi a všechno ví a potřebuji taky někoho, kdo řekne. Řekne to prostě špatně a jim řekneme tudle, nudle, smůla, vysmahni.
2: A další.
0: A další, no. Tak gratulujeme. Je to tvoje, je to tvoje. A
1: krásná poukázka.
0: Ale a co děláš takhle jako v pátek? Co děláš?
2: Při pátku, jelikož jsem terénní sestra, tak rozvážím léky, inzulíny a chystám se na převazy.
0: Počkej, takže ty vlastně, ty bys si zasloužila ty skoro 3 miliardy. Já, počkej,
2: já... Počkej,
0: že bych snad ze svého...
1: Ukrojil kousíček.
0: Když mám ten svátek...
2: Ale kousek. Každopádně všechno nejlepších svátků.
0: děkuju za přání, ale teď je to o tobě, takže moc si gratulujeme a přejeme hezký víkend. Papa, sestro.
2: Děkuji.
1: Papa.
2: Ahoj, ahoj.
0: Dobrá je, viď? Terénní sestra, tyjo. To říkal Filip Vaněk, ne Filip Vaněk, můj kamarád Milan, jo, říkal, že máš nohy jak terénní krůta.
1: To je co?
0: Nevím, říkal, asi jako jak Huberý, bo je co. Ahoj, papa.
2: Ahoj, ahoj, a díky moc.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Páteční česká volba v ranní show na Evropě 2 s fantastickým tématem, ale jako s fantastickým. Co si Češi nejčastěji nalhávají? Katko.
2: Tak, co z toho velkého pytle vybereme, co z něj vytáhneme?
1: Tak co vlastně si vybrat? No.
2: Co si často nalháváme? Že jsme třeba fantastický rodiče.
1: Počkej. Ale my, asi já si myslím, že to není lež. Já si myslím, že si to nalháváme.
2: Přání oce myšlenky.
1: No a já hlavně si myslím, že to je pravda. Že každý je fantastický rodič. Každý do toho
2: každý
1: dává.
2: Každý dělá, co může.
1: Každý dělá, co může. Takže to podle mě není nalhávání. Koukám se na žebříček, no není to tady. Mnohem lepší je pátý místo. Martin Cihlás tady stojí vedle mě, nekoukej mi přes rameno.
2: Ti dejchá za krk.
1: Za chvilku se tě budu ptát, tak mnohem lepší lež je ještě jeden díl a končím.
2: Aha.
1: Kdy jsi měla naposledy ještě jeden díl a končím?
2: Teď u té nový reality show Are You The One.
1: No ale ty jsi si dala opravdu jenom jeden díl.
2: Ne, já už jsem si právě dala druhý a třetí.
1: No ale když jsi viděla ten první díl.
2: No, tak jsem byla ještě zodpovědná, ale potom, jakmile tě to už vtáhne do děje.
1: Počkej, ty jsi mi říkala, že jste si druhý a třetí díl nepustili.
2: Ale pustili, včera.
1: Ty jsi mi říkala o tom první dílu, to bylo předevčírem?
2: No.
1: Aha.
2: Ty už jsi taky mimo.
1: Aha, ale počkej, to jsi si nalhávala, že si nepustíš třetí díl, ale pustila jsi.
2: Chtěla jsem jít spát, ale prostě bylo to silnější než já, takže původně jsem si říkala, půjdu spát v 9.
1: Bylo to silnější
2: než já.
1: Já si pamatuju, že ty jsi říkala, že to, že kouká člověk na jeden díl za druhým, že se tomu říká anglickým slovem...
2: Binge-nout.
1: Zeptáme se našeho tady youtubera z generace Z, ne youtubera, videomakera, pardon, tady našeho mladého Davida Jordána. Dobrý den, Davide.
3: Krásné dobré ráno.
1: Vy to taky používáte ten termín binge-nout?
3: No, teď koukám na Katku, co jsem tam v životě neslyšel.
2: Tak jo, uč se, kamaráde. Jinde.
1: A je to od slova?
2: Bingo.
1: A jsme si jistí?
2: Nejsme si jistí, samozřejmě, nejsme si jistí,
1: můžete to najít,
2: ale...
1: Davide, v rychlosti.
2: Ale já to prostě takhle znám z mluvy. Já mám 30letou sestru.
1: Musel dceru. Tak znělo, víš. No,
2: mám prostě takhle mladou sestru a učím se od ní prostě různě random takhle věci.
1: A jak by si random?
2: No.
1: To je mega. Hele, no. jak by si teda to napsala binge-note?
2: Bingnote. No. Je to jako když hraješ bingo a uděláš v řadě ty křížky, že jo, a vykřikneš bingo, že jsi získal tu řadu, tak je to takhle, když se prostě v řadě podíváš na několik dílečků za sebou.
1: Davide, našel jste to?
3: Mě to tady něco píše, sledovat něco ve velkém množství najednou.
1: No.
3: Například celý seriál během jednoho víkendu.
1: Ale proč? Je tam to bingo.
3: Můžete používat i obecně nadměrnou konzumací něčeho.
1: Tak,
3: videí, podcastu,
1: ano,
3: her.
1: Ano, neříkejme binge, řekněme nadměrně konzumuji.
4: Vše, co potřebuji za cenu.
5: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online

0: obuv ví. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Pozor! Velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
6: Byla. To dobré začíná u nás.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
9: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
10: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
13: Co si Češi nejčastěji nalhávají? To je téma české volby pro dnešek. Co si Češi nejčastěji nalhávají?
14: Tak co si nalháváme?
13: Čtvrté místo. Měli jsme páté, ještě jeden díl a končím. Čtvrté místo. Začnu šetřit.
14: Střídmost. Říkal jsi to někdy?
13: Říkám si to pořád. Pořád.
14: A?
13: Jsem na cestě, no. Jsem na cestě. Je to...
14: Je to dlouhá cesta.
13: Ten rozdíl...
14: Klikatá.
13: Přemýšlím, jaký moudro bych vytáhnul. No. Včera jsme to měli jako téma. Na debatě s profesionály.
14: Ano.
13: A já teďka to nejsem připraven. Kdo není připraven, je zaskočen. To jsem já. Jak by se to řešili? Počkej, tam bylo nějaký... Nějaká poučka tam byla.
14: Kdo šetří má za tři. Bylo to ono?
13: Takhle sofistikovat. Proč já si platím?
14: Tak tohle ti řekli ty tví odborníci.
13: Proč já si platím ten tým koučů, když už všechnu moudrost světa řekli naše babičky?

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, stále jedeme českou volbu. Co si Češi nejčastěji nalhávají? Zamysleme se, bratři a sestry. Tři nejčastější odpovědi. A když jsem tady použil ten plurál, tak pojďme povolat bratry do boje. Vy víte, že tady ve studiu jsou další lidé. Martin Cihlář, nejlepší svatební DJ světa. Martine, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme to vzít ze svatební... ze svatebního úhlu. Svatební mluvou. Co si Češi, kteří plánují svatbu, nejčastěji nalhávají?
1: Já bych řekl, že spíš po svatbě si nalhávají a říkají, že ta jejich svatba byla úplně nejlepší na světě.
0: No ale to je ale hezký. To je ale vlastně moc hezký a já si myslím, že by to byla strašná škoda, kdyby takhle nefungoval lidský organismus. Kdyby ti skončila svatba a říkal jsi si, no, nebo říkal jsi si, no, tak jakože neměli jsme to moc dobrý, prostě byl jsem minulý rok na té sestřenici a měla to lepší. Takže vlastně to idealizování...
2: To byla ale hnusná svatba ta naše.
0: Idealizování třeba vlastních dětí, když mám tak krásnou dceru.
2: A talentovanou.
0: Talentovanou, to je vlastně zázrak, to je požehnání. Evoluce je prostě v tomhle tom úžasná. Mně se líbí spíš úhel, kdyby si Martine nabídnul, co si Češi nejčastěji nalhávají, že řekneš třeba, že to vyjde do 50 000.
1: Jo, tak to podle mě na začátku.
0: Ale
1: určitě.
0: Kde je ta hranice? To mě zajímá. Jako svatba jde udělat, to se tě ptá určitě hodně lidí, ale kde je ta hranice, kdy ta svatba je z tvýho úhlu profíka, kdy je to ještě OK? Že jinak asi svatba jde udělat reálně třeba za poplatek jenom na úřadě.
1: Na
0: ne?
1: úřadě a pak můžeš jít jako na oběd.
0: Kolik je? Nemusíš.
1: A ne, ani nemusíš.
0: Ale vlastně. Poplatek na úřadě je vždycky, ne?
1: Já si myslím, že to stojí 1000 korun.
0: 1000 korun, takže to je ta minimální částka, ne?
1: Ano.
2: A tu vybereš potom na svatebních darek.
1: Pod maminky.
0: Ale shodneme se, že kdo udělal svatbu za talíř, je prostě king, podle mě.
1: No, ale je to strašně těžký,
0: no
1: protože...
0: No ne, to vím, že to je těžký. Tak řekni číslo. Hele, nebuďte slušný a řekněte číslo.
1: Řekni číslo. No, hele, je to strašně těžký, záleží na té lokaci, která prostě
0: Martine,
1: sežere strašně
0: Martine,
1: moc.
0: Číslo.
1: Číslo 300 tisíc.
2: Na hezkou svatbičku.
0: To si děláš srandu. Nejde udělat za 100 tisíc hezká svatba, jo?
1: Tak... Jde, ale v hnusném místě.
2: Tak a třeba na louce, v lese.
1: No tak na louce.
0: A nebo doma, ne?
1: No tak doma. No, co vidíš, tak to mě nenapadlo.
0: Tak
1: mě by nenapadlo dělat svatbu doma.
0: Vůbec ho neposlouchejte, Martin Cihlář.
2: On prostě rejžuje.
0: On je zdegenerovaný. Samozřejmě je tady ve společnosti dalších zdegenerovaných moderátorů ranní show, takže samozřejmě už nasáknul tím hnusem, ale... To je nesmysl 300 tisíc.
1: Dobře, tak 20.
0: Ale můžeš mít známý, který zahrajou zadarmo. Jo? Máma uvaří, nebo manželka uvaří, máš to v bytě, nebo na louce.
1: Hele, Uber. Ale pak už to není ta hezká svatba, protože vlastně ty zaměstnáváš.

0: Jo, říká co?
1: Přijdu ráno. On už se chrání.
0: On už to ví. Neříká přijdu brzo, jo?
1: Ne.
0: Říká přijdu. Říká
1: dneska mě nečekej.
0: Víš, to je dobrý.
1: A já na něj potom nečekám a je to lepší.
0: On má odvahu. To je lifehack. Takže no. Místo brzo říct ráno, to je podobné slovo.
1: No a tak jako hlavně nikdo tě o půlnoci neruší, nebo ve tři ráno tě nikdo neruší rovnou, víš?
0: Jo, zase až se probudí děti, aby si je nezbudil.
1: Ano.
0: Hele, děti už se probudili, můžeš přijít.
1: Přines rovnou čerstvý rohlíky.
2: Evropa 2.
0: Takže za chvilku druhý a první místo. Evropa
3: 2. Tento týden v Kauflandu
4: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Heli Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
3: Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
8: Bila. To dobré začíná u nás.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Zaparkovat se dá různě.
11: Jejda.
10: Nehledej volné místo v nákupním centru.
11: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
10: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
11: Nakupuješ?
10: Myjeme.
11: A ty se vrátíš k auto jako novému.
10: Zaparkuj chytře.
11: Automička Express.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa 2.cz a bav se na maximum.
14: Výstava Titanic už jen do 28. června.

0: Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
1: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
2: České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
1: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
3: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taslíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
4: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
5: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: finále české volby, abychom si zase tady neobtěžovali, ale tak asi jste zvyklí.
1: Je to dobrý téma dneska.
0: Co si Češi nejčastěji nalhávají? Zbývá druhá a nejčastější odpověď. Přátelé, druhé místo, co si Češi nejčastěji nalhávají? Dnes půjdu spát brzy. Ty bláho, může být nějaká trefnější odpověď, když to prezentují moderátoři ranní show a poslouchají to posluchači ranní show, to znamená většinou ti, kteří se ráno proklínají, že si nešli dřív lehnout. Skvělý téma, skvělá odpověď. Zároveň teď v dobách mistrovství světa ve fotbale, které se hraje v noci, to je šílený prostě, to je šílený. You can't have it all, jak říká klasik. Prostě nemůžete mít všechno. Takže se prostě psychicky a fyzicky odrovnáte. Kdy si říkáš tuhle tu věc? Dnes půjdu spát brzy.
1: Každý den.
0: Máme tady i dalšího...
1: Ale já si to nenalhávám, já opravdu chodím spát. Já ten fotbal oželím.
0: Já vím, ale tak tím pádem si to nenalháváš. Co si Češi nejčastěji nalhávají? Zeptáme se Davida, tomu je 19, je to náš tady videomaker a je z generace Z. Vy máte spoustu energie, vy si to říkat ještě nemusíte, ale říkáte si to?
2: No, říkal jsem si to minulý pátek, když hrála naše reprezentace poprvé ve 4 ráno, tak to byl takový pro mě jako velký budíček.
0: Počkejte, ale já jsem z toho dne, já byl ten pátek úplně vypnutý a to jsem zvyklý, ale prostě mě to úplně zničilo ten zápas s tou Koreou.
2: Mě to úplně přehodilo, co je režim.
0: To bylo, já jsem byl v pátek, no to prostě, to prostě úplně to zničující, devastující. Hmm.
1: Tak my co ve 3 ráno vstáváme k dětem pravidelně, no z toho nejsme zdevastovaný.
0: A nejsi zdevastovaná
1: ne, z toho? Ne, jsem úplně v pohodě.
0: Dobrý, já s tím dítětem.
1: Já jsem úplně v pohodě.
0: A jsi s tím dítětem taky 90 minut plus nastavení? Možná jo, no. Viď, ono tak vyjde. Dokonce vy to máte tady bez přestávky.
1: Jo,

0: české volby. Nevím, proč jsem pustil tuhle tu muziku. První místo české volby. Co si Češi nejčastěji nalhávají? Od pondělí začnu cvičit. A je to jsme to také zrychlili. Komentáře, parto, komentáře.
1: Amen. To je můj komentář.
0: Je to tak.
1: Tak zase v pondělí.
2: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5 000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Heli Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Zaparkovat se dá různě.
4: Jejde.
3: Nehledej volné místo v nákupním centru.
4: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
3: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
4: Nakupuješ?
3: Myjeme.
4: A ty se vrátíš k autu jako novému.
3: Zaparkuj chytře.
4: Automička Express.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
7: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To je nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
11: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
12: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
11: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
13: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylu, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
14: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
2: Držíme ti flek i v Jindřichově Hradci. Evropa 2. 105,5.

0: tedy soutěž v ranní show na Evropě 2 z reality show Are You The One Česko Katko.
1: Totiž, jak poznáte, že jste našli toho pravého nebo tu pravou? A dá se to vůbec poznat na první pohled?
0: Moment. Rovnou řekneme, aby lidi volali, že je soutěž. 257-400-888.
1: Volejte.
0: Haló, haló.
2: Haló, dobré ráno.
0: Dobré ráno, vy jste žena, takže to sebe hodit. Ještě jednou položu tu otázku, která byla doteď řečnická.
1: Jak poznáš, že jsi našla toho pravého nebo tu pravou?
0: No. Jak se jmenujete?
2: Petra.
0: Petro.
2: Ahoj.
0: Jak se jak poznáte?
1: Jak to poznáš?
0: Jak to poznáš, Petro?
2: No? Já nevím, tak jako asi podle nějakých náznaků.
0: Konkrétně teda. Jako třeba podle, jakože pod tričkem, co se tam jako rýsuje, nebo...
1: Nebo že ti pod tričkem buší srdce.
0: Jo, nebo pod tím tričkem.
2: No, tak předpokládám, že ucítím tu náklonost do toho člověka.
0: V čem?
2: Nějaké... Tak můžou to být letmé dotyky, může to být nějaké zvaní ven na rande, může to být prostě typ, jakým způsobem se mnou ten člověk komunikuje, jak mi píše.
0: Hezky, no.
1: No, ale spíš, jak ty poznáš, že on je ten pravej? To, že on tě někam zve, že on na tebe šmatrá, to jako...
2: Jo, já myslela takhle na kolo.
0: Jak, jak ty poznáš, že to je ono?
2: Jak já poznám, že je to ten
1: pravej? Že to je mač.
2: Že je to meč, no, že já cítím jako motýly v břiše, prostě tak.
0: Motýly jsou,
1: to je ono.
0: Motýly jsou odpovědi.
1: Tak, jo.
0: Dobře, dobře, my na to máme program tady televizní.
1: Jo. Jestli se to dá poznat na první pohled, to zjišťují účastníci nové reality show Are You The One Česko, kde hledají svůj love match na základě odborné analýzy. Jo, ne na základě motýlů, ale odborné analýzy. Hmm. Tahle seznamovací show už teď běží na Prima Plus a budí pořádnou dávku emocí.
0: Tak, my máme soutěž.
1: Mm-hmm. Dnes můžeš vyhrát svůj perfektní meč, stylová sluchátka Are You The One Česko a roční předplatné Prima Plus, ať máš, Peťo, o zábavu i hudbu postaráno.
0: A já se jenom zeptám, když jsme u té show, předpokládám, že to, takhle, nic nepředpokládám. Couvám z této slepé ulice a ptám se Petry, kolik dílů už jsi viděla? Řekni čtyři.
2: No, tak já budu upřímná, já jsem ještě žádný díl neviděla, ale slyšela jsem hodně o té show.
0: A mě by zajímalo, když to člověk nevidí, jaké jméno konkrétního soutěžícího se k tobě dostane? Jakože víš, je tam třeba Samuel nebo Františka, rozumíš, neviděla jsi to a přesto nějaký jméno jakoby už znáš.
1: Koluje internetem.
0: Třeba, já jsem nekoukal na Survivora letos, ale vím, že tam byl Leoš. Ani nevím, proč mě to zaujalo, že prý měl i kožich. To nevím, to fakt.
1: Ale hlavně tam propašoval tyčinku, to je jediný, co si o něm pamatuju.
0: A nevím, proč mě to zaujalo, ale tohle to jedinýho. Takže jestli máš ty takhle někoho z Are You The One, i přesto, že to nekoukáš.
2: Pro mě jako nejvíc rezonuje to, že to moderují Petr Havránek s Gabrielou Gašpárovou.
0: No,
2: já jsem si z toho odnesla, že jo.
0: A to je kdo, prosím tě? To jsou nějaký vítězové, nějaký jiný show, ne?
2: Ano, či zase vyhráli jinou reality show, přesně.
0: Petr Havránek a ta holka se jmenuje?
1: Gabča Gašpárová.
0: No tak Katky se zeptám, nejzajímavější člověk, takhle jenom jako na první dobrou, popiš nám ho. Nemusíš říkat,
1: Je tam Káčko, je to takovej prostě najetej týpek, který ke všemu něco má a všem si něco myslí, tak ten mě baví. A pak jakoby vizuálně je tam prostě takovej viking, Tomáš se jmenuje. A oni ho tam pořád svlíkají do půl těla, aby prostě ukazovali jeho svaly. A on zároveň má dlouhý blondětý vlasy a fakt vypadá jak nějaký viking.
0: Tak musím říct,
1: že
0: teďka, jak jsi to řekla, tak si podle mě rozdělila naše posluchače na dva tábory. Podle toho, jak jsi to řekla,
1: ano.
0: Tak teďka ta první skupina už ví přesně, proč se na to bude koukat.
1: Jo.
0: Protože je prostě... A pak je ta druhá skupina lidí, která už ví přesně, proč se na to nebude koukat. Úplně teďka jsi to přesně jako popsala. A soutěž s Petrou, otázka, prosím.
1: Peti, kde se účastníci show Are You The One Česko seznamují? Za A v luxusní vile v Thajsku, za B v kanceláři, za C ve škole.
2: Dobře, já jsem představila vikinga ve škole. Polonahýho. Takže...
1: Nalákala, vi?
2: Určitě za A, no.
0: Je to tak. Všechno je tvoje, vyhrála si sluchátka stylová Are You The One Česko a roční předplatné Prima Plus. Gratulujeme a přeju hezký den.
2: Děkuju.
1: Hezký víkend.
3: Ranní show Evropy 2.

0: teď ten šok. Jestli se někdo všimnul, nějaké drobné změny, podle mě ne. Co, Káťo?
1: Jdeme na zprávy.
0: Katka Říhová, teď je všechno úplně stejný.
1: Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku včera večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil, uvedla to policie na síti X. Do Česka dorazil velmi teplý vzduch, který na našem území zůstane několik dní. Ve čtvrtek poprvé tento týden teploty vystoupaly nad tropických 30 stupňů. V dalších dnech budou teploty stoupat ještě výš. Konkrétně nejtepleji má být zítra až 36 stupňů Celsia. A teď už předávám slovo Lucii.
2: Na chystaném třebíčském obchvatu vznikne zvedací most. Jeho výšku bude možné měnit podle potřeby. Most je vidět na nové vizualizaci obchvatu. Podobu a technické řešení této stavby potvrdilo ředitelství silnic a dálnic. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Výdejní boxy přibývají po celém Česku a jejich provozovatelé plánují další expanzi. Část měst ale varuje před zahlcením veřejného prostoru. Spor o to, kdo bude rozhodovat, jestli a kde mohou stát, se nyní přesouvá do sněmovny. Poslanci rozhodnou, zda mají výdejní boxy nově spadat pod stavební zákon a tudíž bude jejich stavba vyžadovat i stavební povolení.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 aktuálně pozor, pokud jedete z Prahy do Brna, mezi 55. a 53. kilometrem překáží porouchané vozidlo a už se tam tvoří kolona. A kolona kamionů je pak na D1 na příjezdu do Brna už od 178. kilometru.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tropické dny jsou v plném proudu, i dnes nás čeká tropické počasí, bude 30 až 34 stupňů, 35 dokonce v Plzni a na jižním a severním Plzeňsku. Na Moravě a ve Slezsku bude o něco chladněji, i na východě Čech a Vysočině může být dnes maximálně jen 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď pokračuje páteční ranní show na Evropě 2 a teď s Bobem Švarcem.
0: Ano, já jsem se teď vzpomněl na film Slavnosti sněženek, jak tam pan Hanzlík přichází a říká: máte štěstí, že jdu náhodou kolem. Mm-hmm. Tak za chvilinku si vysvětlíme proč.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost. Už 20 let. Automička Express.

0: 8 hodin, 7 minut, posloucháte páteční ranní show na Evropě 2.
1: Vítej, Bobe.
0: Káťo, no tak bohužel, teď jsi to zabila, že jo? Myslíš, že si někdo všimnul, že je něco jinak?
1: Tak kdyby náhodou, tak já jsem to chtěla vysvětlit.
0: Dobře, no tak to jsi moc nevysvětlila. To jsi vlastně jenom řekla, že je něco jinak, ale neřekla si proč. Tak můžeme si cokoliv k tomu říct, že jo?
1: To je na tobě. Vysvětli, co tady děláš. Prostě pátek 8 ráno, co tady dělá Bob Schwarz?
0: Tak jak jsem říkal, šel jsem kolem, to určitě, to je jedna věc. Další věc je, je to vlastně takový důkaz toho, že my to tady fakt milujeme, jo? Že prostě Leoš 2 hodiny, i ty 2 hodiny mu za to stály, ještě jak má svátek, že jo, chápu, chtěl to prožít se svými nejmilejšími, to znamená s vašimi posluchači. Hraní show. I s tebou, pochopitelně, s Martinem a tak dále. No nicméně, další moment je, že během toho rána si to člověk tady užije i na tu hodinu. Takže ano. Proto jsem tady zase naopak já, že jo?
1: Ano, akorát jsem se dostal... každá hodinka intenzivní.
0: Ano, a dobrá, řekl bych, každá hodina dobrá. No nicméně, dostal jsem se trošku do pozice, taková analogie, jako je náhradní doprava, nevím, kdo to znáte, když třeba jedete vlakem, tak se někdy stane, že vlastně ten vlak třeba má výluku.
1: Jo.
0: A oni vás přesadí na bus.
1: Ano. A víš, to jsou vždycky, ale všichni strašně rádi a je to tam prostě perfektní
0: právě,
1: klimatizace, právě. Funguje všechno, je tam v topu.
0: Je to tak, no. Že vlastně ta náhradní doprava, častokrát lidé na ní kafrají, že? Nejsou úplně spokojeni, říkají si, je, tak to bude drncat, nebo ten řidič třeba, kdo ví, jak pojede.
1: Důležitý je, Bobe, jestli nás dovezeš.
0: Přesně, to jsem chtěl říct, že vlastně... Já vám chci dokázat, že i ta náhradní doprava, ono ještě si všimněte, jo, že bus je levnější než vlak, takže i tady ta analogie docela funguje. Jo? Tady to sedí naprosto, ale přitom ta cesta může být stejně kvalitní a hlavně skončí ve stejném cíli a navíc já můžu ještě zaručit, že výjimečně pojedeme na čas. To je to taky důležitý. Tak vítejte na palubě a jdeme na to.
2: Leoš Mareš, Evropa 2, Patrik Hezuzký, Evropa 2, ranní show Evropy 2.

0: 8 hodin 17 minut, posloucháte páteční ranní show na Evropě 2. Pan Youngblood právě doznívá. Nicméně já jsem teda rovnou přišel s tématem, které se hodí, protože tady Káťa ve zprávách naznačovala, že dnes opravdu nás už čeká velmi horký den. Jestli včera to byla taková příprava.
1: Hele, já bych řekla, že jsem to ani nenaznačovala.
0: No tak, dobře.
1: Já jsem to řekla normálně řekla, že dneska bude 35 a zítra 36.
0: Ano.
1: To je prostě fakt.
0: Mimochodem, souvisí to nějak s tím, jak potom bude v létě, protože to se někdy taky stává, že v červnu prostě bývá vedro a pak ten červenec třeba bývá chladnější a propršený. Nevíme.
1: Víme, je tam výhled na příští týden a má to teda spadnout, ale na strašně příjemný 25, jako za mě třeba 25, je úplně nejideálnější letní počasí, jaký může být.
0: Až takováhle zima. Dobře, tak já mám teda něco, samozřejmě nebudeme se bavit o počasí, že jo? Nejmrštější téma, ne? Já tady mám něco, co jenom k tomu počasí sedí, vzhledem k tomu, že co je taková typická pochutina, když je velké horko? Co si lidé rádi dávají na zahradě, někde třeba na pláži, tak co rádi konzumujeme, co to je?
1: To je nějaký kvíz, jo. Tak no to schladň nás nějakou informací.
0: Počkej, tohle ne, tak tohle ještě není kvíz, to až potom. No meloun, ne?
1: Jo, takhle.
0: Meloun přece to všichni milujeme v létě. Tak prosím tě, víš, jak poznat, který meloun je ten správný?
1: Samozřejmě.
0: Ano.
1: Ty na ně poklepeš.
0: Dobře, dokonce existují 4 triky, jak poznat, že meloun je sladký neboli zralý.
1: Takhle, já vím, že vlastně na ně máš poklepat, ale nevím, co je ta ideální odpověď toho melounu.
0: No. Správně, takže vlastně ty poklepeš a nevíš, co čekat.
1: Jo.
0: Tak čekej dutý zvuk, když je dutý, tak je to v pořádku. Protože když zní dutě a zvonivě, tak držíš opravdu ideální kousek plný šťávy. Ale pozor, další, suchá šťopka. Zelená šťopka znamená předčasnou sklizeň, takže hledejte šťopku se schlou a hnědou. Potom taky hnědé pavučinky jsou dobré. Píšete si to někdo? Káťo, si to nepíšeš. Hnědé pavučinky, tyhle suché, takzvané jizvy ukazují poctivě, že včely opilovaly květ. A poslední věc, žlutá skvrna, to je pravda přece, žlutá skvrna bývá na melounu, tak je potřeba najít místo, na kterém meloun ležel na poli, to je ta žlutá skvrna, a musí být sytě žlutá až oranžová, naopak pokud je světlá až do bíla, tak to značí nezralost. Takže ještě jednou, zvuk, suchá šťopka, hnědé pavučinky a co nejtmavší až do hnědá žlutá skvrna. Dobrý, ne?
1: Já přemýšlím, jak si vybavit ten dutej zvuk, se by se nemohl nějak předvést.
0: No stačí, tak pojďme zaťukat na hlavu a jsme doma. Evropa 2. Evropa
2: 2. Evropa 2. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Ta happy foto, epi foto, pi foto, oto to.
8: Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od happy foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
9: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
11: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
12: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
13: Žádná kouzla?
12: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
18: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: deváté, přesně, posloucháte ranní show na Evropě 2. Máme pátek 19. června, přejeme Leošovi samozřejmě všechno
1: všem
0: nejlepší.
1: Všem Leošům, pokud nějakýho znáte, tak ano. Můžete popřít.
0: A stejně zajímavá otázka, jak vlastně by si člověk teďka mohl v hlavě říct, kolik těch Leošů zná, kromě toho jednoho našeho, že?
1: Já totiž... Myslíš Janáčka.
0: No samozřejmě, kterýho jiného, toho, co hrajeme pravidelně v maximu muziky. Ne, tak všem Leošům všechno nejlepší. A teďka zajímavá věc, která tady na mě vyskočila na Instagramu. Kolik má kočka životů, Káťo?
1: To jsou teda kvízy.
0: No co, počkej, kolik má kočka
1: proč
0: životů?
1: Proč se mě ptáš, proč má kočka 9 životů, nebo...
0: No, jasně. No. Tak všichni žijeme v domnění, že 9

0: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
1: Počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
4: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
3: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
4: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejde.
7: Nehledej volné místo v nákupním centru
8: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
7: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
7: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k autu jako novému.
7: Zaparkuj chytře.
8: Automyčka Express.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: Dnešní song za trest.
1: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: 8 hodin 44 minut posloucháte páteční ranní show na Evropě 2 a přicházíme se zprávou, řekl bych, velkolepou, když jeden z našich nejvýznamnějších státníků, aspoň ve své době teda, tak slaví jubileum. Krásných 85 let. Mimochodem, to jsem si všimnul, než vlastně si řekneme to jméno, a já myslím, že už je jasno, že to je jeden z bývalých prezidentů a už jich za stolik není. Vlastně jich máme relativně málo, že když se nad tím zamyslíš, tak třeba Slováci, ti jak mají každý, to je 5 let tuším, tak myslím, že jo, taky to mají 5 let, tak vlastně oni se tam střídali vždycky po tom funkčním období, nastoupil někdo jiný a třeba na Slovensku vždycky měli mnohem víc ex-prezidentů než my.
1: Jo.
0: Tak my máme teď 2. A jeden z nich má dneska narozeniny. Takže já bych poprosil Katku, aby si řekla, kdože to je?
1: Je to Václav Klaus.
0: Je to tak. A kolik mu je?
1: Je mu 85 let.
0: Ale nevypadá samozřejmě, to jsme chtěli jenom podotknout, vypadá výtečně, pan prezident. Ne, tak asi by to chtěl slyšet, ne? Každý to rád slyší a on si myslím obzvlášť. Děkujeme. Ne, tak 85 let samozřejmě Václav Klaus dneska slaví. Já jsem se ještě navíc shodou okolností teďka zjistil, že mu dal pan Macinka, pan ministr zahraničí, takže mu včera dokonce dal i vyznamenání, dostal, dostal ocenění vlastně za přínos v oblasti diplomacie, tak to si myslím, že taky, že jo.
1: Dostal zlaté pero.
0: Dostal. Ty myslíš tuhle diplomacii, ano, tak chápeme,
1: tak jako já chápu tu narážku. V oblasti diplomacie to není žádná narážka, já se jenom ptám, co jako je ta, ta trofej.
0: No ne, tak jemu diplomacie tohoto druhu šla velmi, že jo, pamatujeme si v Chile to myslím bylo, ne? No, my jsme mu taky chtěli vlastně i k tomuhle pogratulovat, říkali jsme si panu prezidentovi, že mu třeba pošleme nějaké přání, jak k těm narozeninám, tak samozřejmě i k tomu ocenění, že vlastně dostal plaketu za přínos v diplomaci, ale přesně, chtěli jsme mu to napsat normálně na papír, propiskou a my jsme ji večer nenašli. Není. Ranní show Evropy 2.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5 000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. 2 kufry, 2 batohy, 2 powerbanky, 2 bundy Heli Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Zaparkovat se dá různě.
5: Jejde.
4: Nehledej volné místo v nákupním centru.
5: A zaparkuj rovnou v automičce Express.
4: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
4: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k autu jako novému.
4: Zaparkuj chytře.
5: Automička Express.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
12: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
3: Song za trest.
13: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
12: To je retard.
3: Na Evropě 2.
14: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: 8 hodin 54 minut posloucháte ještě stále páteční ranní show na Evropě 2. Ovšem ve studiu už je přítomný Pája Cejnar. Ahoj Pájo.
1: Nazdar Bobe, ahoj Káťo, vám to sluší dneska, ale člověče, oběma jsem se krásně vyspal.
0: No, ty jsi nám dokonce přinesl snídani,
1: ano.
0: Toho si vážíme pochopitelně.
1: No, já jsem vám chtěl udělat hezký pátek, protože včera jsem byl na narozeninové oslavě a dneska zase děláme narozeninovou oslavu, náš Matěj 10 let.
2: Ty bláho.
3: Vy máte jubileum.
2: Ty už máš 10letýho syna.
1: No.
2: Ty jsi starý.
1: No, Dick taky, už mě v autobuse musí občas pustit sednout.
2: A pouští, jo?
1: No, ne.
0: Ne, hele, dokud
2: Siničkej, tohle stav.
0: Dokud nenastane situace, že vemeš Matěje třeba na hokej, že on
1: chodí... Na pivo.
0: No? Ne, na hokej a tam třeba jako ostatní rodiče říkají, je, máte krásného vnoučka, tak si myslím, že to je v pohodě.
1: Ne, tak to ne, jako tak zase tak nejsme daleko od sebe.
2: Mně přijde docela...
0: Jsme daleko od sebe, geniální.
1: 30 let?
0: No. No, tak to je skvělý.
1: Počkej, syn a táta.
2: Že by přijde jako dobrý nápad nepouštět záměrně lidi v tramvaji nebo v autobuse sednout,
0: no,
2: víš, a prostě třeba tu 70-letou babičku, protože prostě...
0: Vypadáte skvěle,
2: vy jste tak mladá, přece vás nebo pouště sednout.
1: No. Takže myslíš, že když mě říkají, že jsem v pohodě, že mě všichni lžou?
0: Tak to ti lžou určitě, páno. V tomhle určitě. Tak přátelé, já bych řekl pirátské vysílání pro dnešek. Boba Švarce se povolu chýlí ke konci.
1: Ty jsi vyhodil Leoše normálně. No, ty jsi dobrý, to se ještě nikomu nepodařilo.
0: Ale jenom na hodinu. Po deváté, Pája Cejnar. Tak papa.
2: Čau.

0: Je to tady, odbyla 9. hodina, ladí vás Evropa 2, Káťo.
1: Ano.
0: Pojďme na čerstvé zprávy.
1: Pěkné ráno, zastupitelé Prahy na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnosti na svém území úplně zakázat. To rovnou učinilo 20 městských částí z 57. Starostka mexického města Tenancingo Nancy Naples je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos, tedy asi 49 milionů korun, které podle vyšetřovatelů měly pokrýt z pronevěry na radnici. Teď už má slovo Lucka.
2: Pardubický kraj vynaložil v končícím školním roce na projekt bezplatného školního stravování přes 17 milionů korun. Počet zapojených škol i dětí se zdvojnásobil. Vyplývá to z údajů hejtmanství. Cílem projektu je zajistit dostupné kvalitní stravování dětem a žákům z rodin, které se ocitly ve špatné finanční situaci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté na svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu, čerstvou nehodu hlásí Pražský okruh. Směrem k letišti z dálnice D1 na 25. a půltém kilometru srazila se tam dvě osobní auta a narůstá kolona. Bouralo se potom také na Strakonické v Praze na příjezdu do Prahy. No a s tradiční kolonou počítejte taky na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy už od 178. kilometru po pojíždí kamiony.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tropy jsou v plném proudu, dnes bude 30 až 34 stupňů, 35 dokonce v Plzni a na jižním a severním Plzeňsku, na Moravě, ve Slezsku a také na východě Čech a na Vysočině může být dnes o něco chladněji, maximálně 29 stupňů.
0: Chladněji 29
1: no,
0: stupňů.
1: Tak já se přioblečte.
0: Mně se vždycky líbí, jak v zimě říkáte, že oteplí se z minus 1 na 4-5 stupňů a teďka ochladí a to slovo chladí, tak mě úplně naskočí husí kůže.
1: Jo,
0: víš, že to ochladí se na 29,5 stupně.
1: Pozor, východní Čechy, tak no, to je tvůj kraj, tak 35, bacha na to.
0: Jo?
1: 29 jenom.
0: Aby jsme nezmrzli, že jo? Tak prosím vás, nezapomínejte na pitný režim, dneska bude víc jak důležitý, no a ten hudební režim, o to se postará Evropa 2. Tak Káťo, děkujeme, hezký pátek i tobě.
1: Ahoj.
0: No tak jo, pohodovej pátek i vám. Začínáme, no a jenom s úsměvem. Stačí říct pátek a hnedka to cinkne do toho rádia. Tak hezký den. Evropa 2.

Posloucháte dnešní páteční dopolední Evropu 2, 10,5 minuty po 9. hodině. Teď si dáme Adele, za chviličku Maroon 5 a potom se dozvíte, co můžete dneska ode mne vyhrát. A myslím si, že to bude velmi žádaná cena.

0: ladí vás páteční dopolední Evropa 2 a já jsem slíbil před chviličkou, že ode mne dneska budete moci něco vyhrát, tak nebudeme na nic čekat a rovnou to jako prozradíme, protože jsem říkal, že to bude žádaná cena. Tak prosím vás, mám tady dokonce pro někoho z vás 4 vstupenky na mejdan narozeninové staré pecky, která se koná v sobotu 27. června v amfiteátru pod Turoldem v Mikulově. Narozeninové staré pecky v Mikulově, bude to velký, má být nádherný počasí, no a mimo Leoše, který tam bude slavit svoje padesátiny a ukáže, co se mezi léty 1976 až 2026 naučil, budou Sagwan Tofi, Katka Říhová, Kapitán Demo, Jan Bendik, Ego a nejslavnější legenda jako překvapení. Takže pokud chcete tady ty lísky na narozeninové staré pecky, tak nezapomeňte, mám tady zvuk fotoaparátu, protože na starých peckách se vždycky hodně fotilo a podle mě i vy budete v Mikulově fotit. Jakmile uslyšíte tento zvuk někde mezi songy, popadněte telefony a volejte sem do studia na 257 408 888. Za chviličku Two Colors, Lost Frequencies a nebo Lake Malawi. Tak pohodovej pátek s dobrou náladou, úsměvem a Evropou 2.
1: Ať máte krásný den,
2: krásná píseň,
1: krásné,
2: krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnár a přeju krásný den
2: na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně,
2: krásný,
1: krásné,
2: krásný,
1: krásný den s Evropou 2.
3: Pavel Cejnár, Evropa 2. Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
4: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you crazy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
5: Ahoj, tady Tate McRae, Paslo Cash v Evropu 2.
3: Evropa 2.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
14: Závratné mega slevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
3: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
4: Zpátky k muzice.

rádi vás dnešní páteční dopolední Evropa 2, tak jsme rádi, že jste s námi i lehce po půl desáté. A mě by zajímalo, zkuste mezi sebou si vykomunikovat, jestli někde cestujete, nebo jste v práci, nebo tak si říct, kolikrát jste se už v životě zamilovali. Zajímalo by mě, jestli je mezi vámi i někdo, který se ještě nikdy nezamiloval. Myšleno ne, prosím vás, do nějakého zvířátka, nebo do nějakého předmětu, do nějakého místa, ale do druhé osoby, do nějakého partnera anebo partnerky. Já tady mám totiž takové téma, které rozebereme už za chviličku. Vědci vlastně zjistili, nebo bylo zjištěno, tak jako podle toho průzkumu a tak podobně, kolikrát se můžete bezhlavě v životě zamilovat. Bezhlavě, myšleno jako bezhlavě. Tak zkuste si to říct, za chviličku si řekneme detaily. No a když už jsme u toho a je pátek, tak pojďme rozdávat nějaký pusy. Tady ta písnička je prostě skvělá. Tu jsem vybral jenom pro vás, protože vás máme rádi. Kiss Me, 2:30 a vaše páteční dopolední Evropa 2. Tak volume doprava a pojďme užívat společně.

0: novinách e-obuví. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
1: Bila. To dobré začíná u nás.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
7: Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nich 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
0: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
12: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
13: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: wakeportu.cz.
1: Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech lecích, provodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboaty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí Polaby. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na wake do Brandejsa. Wakeport.cz.

0: Páteční dopolední Evropa 2. Tak co, kolikrát už jste se za život zamilovali? Jo, dokážete to spočítat na jedné ruce, na dvou rukách, na všech končetinách. Zamilovali jste se vůbec? No toť otázka, kolikrát se za život zamilujeme, takzvaně ztratíme hlavu kvůli lásce. No a je tady jasný číslo, na kterým se shodlo snad úplně nejvíc jako lidí. Tak prosím vás, první zamilovanost je opravdu hluboká, jo. Je to vlastně takové dobrodružství, je to vůbec nejintenzivnější, protože chybí srovnání, nejsou tu žádné limity, jen čistá a upřímná láska. To je to první zamilování, které když skončí, tak jako hodně bolí, jo. Potom je druhý pokus, to je taková jako těžší lekce, tam vlastně to je takový jako nahoru a dolů, může to být takzvaně turbulentní, je to nejsložitější podle nějakých psychologických průzkumů, člověk se zamiluje znovu, ale úplně jako jinak, vybírá si to na základě snahy napravit minulé křivdy a tak podobně, to je druhý. No a do třetice všeho dobrého s otazníkem, nějak tak to vážně funguje, po sérii dramat a zklamání se objevuje další poblouznění, které se od těch dosavadních diametrálně liší, přichází tiše, neplánovaně a většinou v okamžiku, kdy nikdo partnera ani nehledá. A to říkají, že je většinou na celý život. Takže číslo, kolikrát se bezhlavě zamilujeme, prosím vás, bezhlavě, důležitý, to musím potrhnout, dá za to 10 vykřičníků, je číslo 3. Tak co, kolikrát to ještě máte před sebou? Evropa 2.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
3: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
7: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar naskat.
7: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: 26. se na vás těší u Alberta v Česlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
13: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výhřivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Proboštských jezer. Hopsa na Wake do Brandeisa. Wakeport.cz.

0: Dvě minuty na zpátek, odbyla 10. hodina, vás ladí páteční dopolední Evropa 2, Káťo.
1: Ano.
0: Pojďme na čerstvé zprávy.
1: Hezký pátek, výdejní boxy přibývají po celém Česku a jejich provozovatelé plánují další expanzi. Část měst ale varuje před zahlcením veřejného prostoru. Spor o to, kdo bude rozhodovat, jestli a kde mohou stát, se teď přesouvá do sněmovny. Poslanci rozhodnou, zda mají výdejní boxy nově spadat pod stavební zákon a tudíž bude jejich stavba vyžadovat stavební povolení. Muž se zbraní v Králově Dvoře na Berounsku ve čtvrtek večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Uvedla to policie na síti X. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Mnichovo hradiště na Mladoboleslavsku chce příští rok spustit úsekové měření na dvou ze tří plánovaných míst. A to v ulici 5. května ve Veselé a na vjezdu do obce na silnici vedoucí od Bosně. Jde o úseky, kde řidiči překračují maximální povolenou rychlost nejčastěji. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce a výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. Jediný český účastník seriálu Mistrovství světa představil design na svých sociálních sítích.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zavřená je teď dálnice D6 Ulán směrem z Karlových Varů do Prahy. Na 25. kilometru se doprava odklání. A na D5 je kolona na příjezdu do Prahy směrem z Plzně od sjezdu na Rudnou až na okruh ke sjezdu na Ořech.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tropické dny jsou v plném proudu, dnes bude 30 až 34 stupňů, 35 dokonce v Plzni a na jižním a severním Plzeňsku. Na Moravě a ve Slezsku bude o něco málo chladněji, i na východě Čech a Vysočině může být dnes maximálně 29 stupňů. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2, po nich pokračuje Pavel Cejnar.
0: Ještě nebyla soutěž a bude o narozeninové pecky. Mám tady 4 lístky, tak dávejte dobrý pozor. Pohodovej pátek vám přeju s Evropou.

Medúza na Evropě 2. A velmi šťavnatá muzika. Tak a velmi šťavnatá muzika bude taky v Mikulově. Narozeninové staré pecky. Dámy a pánové, je to tady. Je to tady, mám tady 4 lístky na narozeninové staré pecky do Mikulova. Bude to první prázdninový den v sobotu 27. června od 19.30. Staré pecky se vracejí v nejlepší formě a v klasickém stylu, tedy v amfiteátru v Mikulově. Jaká bude sestava hostů? Tak Sagvan Tofi, Káťa Říhová, kapitán Demo, Jan Bendik, Ego a nejslavnější legenda jako překvapení. To je největší mejdan léta, Leoš má 50, tak uvidíme a vy uvidíte a uslyšíte, co se mezi léty 1976 až 2026 naučil. Pokud byste náhodou nevyhráli a chtěli přece jenom oslavit narozeniny s Leošem, můžete si vstupenku koupit a to na ticketportal.cz. Vstupenky mizí? Tak si pospěšte. Je to už za týden a den. Tak vezměte celou partu anebo děti na koncert Leoše Mareše, který je spojen s vystoupeními dalších velkých hvězd. Narozeniny

0: nebo právě teď v rádiu. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 257 400 888. Tak kdo se dovolá? Mám tady lehkou otázku a myslím si, že ten, kdo se dovolá, je velmi blízko k tomu, aby se vydal do Mikulova. A já se ptám, komu se podařilo právě teď do Evropy 2 dovolat? Haló, kdo tam je? Tady Evropa 2?
1: Ahoj, tady David.
0: Davide, už jsi byl někdy v Mikulově?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne. Takže amfiteátr neznáš. Má to atmosféru. Je to skvělý. Když tam zažiješ nějakou akci kor narozeninové staré pecky, tak se budeš chtít okamžitě vrátit zpátky. Jak to máš daleko do Mikulova?
1: Bydlím na Praze východ, takže
0: no, hele.
1: Je to trošku dál, ale dá se.
0: D1, já jel včera až do Hustopečí zpátky. Před Brnem malinko jako, ale dá se to. A v sobotu si myslím, že to bude úplně v pohodě. Takže sobota 27. červen, Mikulov, Staré Pecky. Aby si tam jel a získal si 4 lístky pro celou partu, já se ptám, kdy se naposledy konaly Staré Pecky v otevřeném amfiteátru? Buď to byl listopad 1989, anebo za B v létě 2022, nebo za C nikdy.
1: Wow, tak já volím prostředek.
0: Prostředek, no.
1: Nejlepší.
0: Takhle v listopadu by tam byla zimička. Nikdy to je špatně. Takže zvolil jsi to správně. A jedeš. Jedeš a můžeš vzít 3 lidi sebou. Tak moc si to tam užijte. Pozdravujte Leoše, pozdravujte Káťu, až začne zpívat. A užijte si tu nezapomenutelnou a neopakovatelnou atmosféru. Ještě jednou ti přeju hezký den. A pro vás ostatní připomínám, je to sobota 27. červen, Staré Pecky v Mikulově, Evropa 2 doporučuje. Tak hezký pátek, měj se, ahoj.
1: Díky,
2: teďka. Mějte se, ahoj. Ale, že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
3: Mámu je třeba vytáčet denně.
2: Ale já tě zase vytočená.
3: Říká Tomáš Zástěra.
2: Ano, synáčku.
4: Nazdar.
2: Ahoj.
3: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
2: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
3: A vy jste vždycky u toho.
2: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
3: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
2: A přijeď, hele.
4: Jo.
2: Nazdar.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: i Třebíč. Nice boy. Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
7: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
8: Zpátky k muzice.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

Posloucháte Evropu 2? Tohle byla skvělá Billie Eilish. Ano, mám tady jedno takové varování, teďka se rozjedete, mnozí z vás pojedete třeba autem do Itálie, tak taková dovolená v Itálii, pokud nebudete dávat dobrý pozor, se může pořádně prodražit. Zvláště, když narazíte na takovou speciální značku, místní italský automotoklub varuje, jo? Ta značka se jmenuje Zona Traffico Limitato a tyhle ty speciální dopravní zóny se nacházejí ve většině velkých italských měst a jsou pod kamerama. Tak kdo do nich vjede, tak ten pořádně zaplatí a musíš sáhnout do svý šrajtofle. Pokud ty přicházejí okamžitě a pohybují se ve výši od 84 až do 335 euro, což je 2100 až 8400 a bylo by to škoda, kdybyste zaplatili. Takže pokud vyrážíte do Itálie a bude tam Zona Traffico Limitato, dejte si pozor a radši pěšky, anebo nějakým jiným způsobem rozhodně ne autem. Tak pokud budete vyrážet, přejeme šťastnou cestu, dojeďte v pořádku, ať máte dobro trafiko, ať prostě nenarazíte

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
5: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
6: Co je za otázky, blbý?
7: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
6: Takže jsi je psal ty?
7: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
8: No, to jsi odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
9: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chillzony, Foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na Wake do Brandeisa. Více na wakeport.cz.

0: 10 hodin, 49 minut k tomu, ve vašich uších je Evropa 2, jak už jsme říkali několikrát a budeme říkat, dneska bude velký hicák. Myslete na to, nezapomínejte se osvěžovat, nezapomínejte pitný režim, měli byste vypít neslazené kvalitní nealkoholické tekutiny, minimálně 3-4 litry, sázejte to do sebe a ať nám někde neomdlete. No a Eva Farná s Mirajem, Sombr a DJ Antoine vás dovede k 11. hodině, kdy si dáme čerstvé zprávy. Ale teď, myslete na to, že ve čtvrtek do našich kin přicházejí novinky. Já tady mám jednu z nich. Chci vás nalákat, abyste si vyšli třeba do bijáku, protože většina kin jsou klimatizovaných a tam bude velká pohoda. Co si zajít třeba dneska nebo zítra tady na ten biják?
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić, Co děti holka, přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého sboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou. Pro režisérku Uršku Djukić jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
3: Lucia, alko prosím nesáňa, šambak si známi?
2: Snímek Co děti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
1: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
6: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
7: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích pro vodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí po Labi. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
0: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
0: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer. A
8: tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní.
1: Na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
9: Já bych si přál třeba.
1: Nebo legendární song za trest.
9: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě.

0: 11.02 skoro, pátek 19. červen ve vašich uších Evropa 2 a pojďme na zprávy. Káťa Říhová je tady.
1: Hezké dopoledne, Česko čekají horké dny, během nichž budou teploty stoupat až k hodnotám kolem 35 stupňů. Samotné vysoké teploty však nebudou jediným problémem. Do střední Evropy se dostane vlhký vzduch, který výrazně zvýší pocitovou teplotu. Dusno pak může způsobovat zdravotní potíže. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty se pro návštěvníky připravily soutěže, hry, básně, sportování či například posezení u ohně. Program pro Sokoly i veřejnost si letos připravilo na 170 sokolských jednot. A teď vyrážíme za Luckou.
2: Tunel opevnění na D11 je ze 75% vyrubaný. Stavbaři na dálnici Strutnova k hranici s Polskem začali s dražbou v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Úsek by měl jít do provozu v roce 2028. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Od loňského roku má německá spolková země Poríní Falc liberální zákon o pohřebnictví. Mohuč, metropole tohoto regionu, nyní schválila nové formy pohřbu, které budou od léta možné. A to například s domácím mazlíčkem či v urně ve vodě.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně na dálnici D46 na 30. kilometru, pokud jedete z Olomouce do Vyškova, překáží tam porouchané vozidlo a neprůjezdný je pravý jízdní pruh.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tropy jsou v plném proudu, dnes bude 30 až 34 stupňů na Moravě a ve Slezsku, o něco chladněji i na východě Čech a Vysočině může být dnes maximálně 29 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnár.
0: Má to drive i po 11. hodině, tedy Swims, a já vám přeju pohodovej pátek. Tady je vaše Evropa 2.

0: Páteční dopolední Evropa 2, za chviličku z našeho Maxima muziky Dermot Kennedy nebo Purple Disco Machine, po případě Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa. Já vám přeju stále pohodovej den, no a i v této části našeho vysílání mám tady takovej cestovní balíček v hodnotě 5000 korun. Buro. Hnedka vám to zvedne náladu, když vyhrajete, a o to nám samozřejmě jde. Takže jakmile uslyšíte, jedná se o cestovní balíček, který vám dopomůže dojet třeba k moři nebo někde jinde, kde budete užívat letních radovánek. Jakmile mezi songy uslyšíte skok do vody, takhle nějak jako to zní, tak to je pokyn pro vás, abyste zavolali do studia, a cestovní balíček za 5000 korun od Uniky si, od cestovního pojištění Unika si vyhráli. Tak, jelikož je pátek a venku je takový počasí, jaký je, tak já bych vám chtěl jednoduše popřát krásný pátek všem, kteří právě teď posloucháte Evropu 2.
1: Ať máte krásný den.
0: Krásná píseň.
1: Krásné.
0: Krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den.
0: Na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
0: Krásný.
1: Krásné.
0: Krásný.
1: Krásný den s Evropou 2.
2: Pavel Cejnar. Evropa 2.
3: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se v půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
6: Jak to?
5: Jsem takovej idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
7: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Ta happy foto, epi foto, pi foto, oto to. Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od happy foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
14: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno i Třebíč. Nice boy. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
4: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
5: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
4: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
5: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
4: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
5: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
2: Mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.

Dnes je 19. červen a mnozí z vás už někteří vyjíždějí na dovolenou, někteří se těší, už máme týden do velkých prázdnin a ty dovolený jsou doslova za dveřmi. Proč o tom mluvím? Teď budu mluvit o něčem, co nechcete, aby vás potkalo. Žaludeční potíže, úrazy nebo úpal patří mezi nejčastější komplikace na dovolené, přičemž léčba v zahraničí může stát několikanásobně víc než celý pobyt. Přitom stačí investovat jen několik desítek korun do cestovního pojištění a vyhnete se vysokým nákladům i zbytečnému stresu. Cestovní pojištění Unika kryje léčebné výlohy i běžné sportovní aktivity, které jsou součástí rodinných dovolených. Při rizikovějších sportech si navíc můžete jednoduše sjednat rozšířené krytí. Pojištění si vyřídíte online během několika minut a cestujete s jistotou, že vás nic nepřekvapí. Chcete vyhrát něco, co využijete celé léto? Tak se zapojte do letní soutěže z Unika. Ve hře je stylový koprendovaný Unika merch i atraktivní hlavní výhra. A ta bude v pátek 26.6. Tak se zapojte právě teď a buďte mezi těmi, kterým léto přinese víc. Dnes hrajeme o cestovní balíček v hodnotě 5000 korun. A ten se prostě vyplatí. Pokud ho chcete, volejte sem do studia na 257 400 888. Tak, mám tady lehkou otázku, opravdu lehkou.

0: pěkně. Tak přeju šťastnou cestu. Už jsi pojištěná?
1: Ještě ne.
0: Tak pozor. Tak pro tebe, to je jako kdyby to bylo jako podplacený, to samozřejmě
1: znamení.
0: Není. To je znamení, ano, znamení. A aby si vyhrála cestovní balíček v hodnotě 5000 korun, který se ti hodí, tak se ptám, co kryje cestovní pojištění? Za A, jen ztrátu dobré nálady na dovolené. Nebo za B, léčebné výlohy, úrazy a asistenci v zahraničí. Nebo za C, změnu počasí.
1: Na B.
0: Takhle, kdyby to krylo změnu počasí, tak to by bylo úplně boží. To bylo skvělý, ale to není v silách. Je to za B, přesně tak. Tak balíček je tvůj, hodnotě 5000 korun. Podle mě začátek tvý dovči hnedka nabírá úplně jiný směr a jiný spát, viď?
1: Úplně luxusní, perfektní, děkuju moc.
0: No a kam jedete do toho Chorvatska, pochlup se nám.
1: Do Poreče.
0: Tak,
1: do Poreče na Istrii.
0: Hezky, pěkně, takže to nemáte zas tak daleko, to je sever Chorvatska.
1: Tak
0: vám přeju šťastnou cestu, ať nezažijete žádný kolony, ať si to tam užijete, ať máte teplý moře, ať vám tam chutná, ať nenarazíte na žádnýho blbce, prostě aby byla dovolená podle vašich představ, jo?
1: Moc děkuju.
0: Tak, užij si to, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a dobrodošli, měj se hezky, ahoj, čau.
1: Taky ahoj.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz. Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
1: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa2.

0: atmosféra, kterou nabízí vaše páteční Evropa 2. Za chviličku poledne dáme čerstvé zprávy, Káťa je připravuje. Do té doby Madonna a Sabrina Carpenter, anebo Polly Garant, Kenny Rauch a Ego Lucky. To je prostě skvělý song. No a dobrá atmosféra nemusí být jenom v rádiu, ale třeba i v biáku, v kině. Máme tady novinku, tak zajděte do kina. Tam je klima, tam je velká pohoda. A můžete se jít podívat třeba tady na ten film.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Vyhneme už zase.
3: Kovboj Woody, Buzz Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Elena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
4: Jsem rád, že se zase hádají.
2: Moje řeč.
3: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Buzz Raketák, kovbojka Jessie a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
2: To je konec!
3: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
5: Aha, jsem žabletka! Pojď si hrát!
3: K pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jakem Antonoffem. Toy Story 5, příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. S Bohem, hračky!
1: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Jináčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Páteční poledne, Evropa 2 a zprávy má Káťa Říhová. Pojďme do nich.
1: Hezké poledne u zpráv. Zastupitelé Prahy na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Ta dává městským částem možnosti na svém území úplně zakázat. To rovnou učinilo 20 městských částí z 57. Starostka mexického města Tenancingo Nancy Naples je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos, tedy asi 49 milionů korun, které podle vyšetřovatelů měly pokrýt z pronevěry na radnici. Teď má slovo Lucka.
2: U Litvínova na Mostecku by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu s kapacitou 50 tisíc tun ročně. Záměr posoudí odborníci z pohledu vlivu na životní prostředí. Veřejnost a instituce se k němu mohou vyjádřit do 8. července. Areál je mimo obytnou oblast. Nejbližší dům je více jak 1,5 kilometru daleko od posuzovaného záměru. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce a výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. Jediný český účastník seriálu Mistrovství světa představil design na svých sociálních sítích.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně na dálnici D46 na 30. kilometru, pokud jedete z Olomouce do Vyškova, překáží tam porouchané vozidlo a neprůjezdný je pravý jízdní pruh.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Tropy jsou v plném proudu, dnes bude 30 až 34 stupňů na Moravě a ve Slezsku, o něco chladněji i na východě Čech a Vysočině může být dnes maximálně 29 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Já bych ještě dodal, nezapomínejte dodržovat pitný režim, dneska bude obrovský horko. Za chviličku flashback, tak nikam neodcházejte, tady je vaše Evropa 2.

0: Stále a pořád posloucháte dnešní páteční odpolední Evropu 2. No a jelikož je pátek, mám tady pozvánky, protože Evropa 2 je tady pro vás i o víkendu. Tak zítra si můžete dát sobotní den z extravaganzu, no a v neděli, až to bude všechno končit a bude obrovský vedro, tak nezapomeňte reprízu hit parády Evropa 2 Music Chart, pro kterou můžete okamžitě hlasovat přes naše stránky Evropa2.cz. Hlasování je v plném proudu. V neděli to bude repríza, no a potom si můžete dát brzdu Evropy 2, speciální vysílání Nastyho, Vojtána a Arnyho, mají speciální rubriky, takže pokud se chcete odlehčit před dalším pracovním týdnem, tak vám doporučujeme naší brzdu, začínají v neděli od 20 hodin. No a kdybyste neměli co dělat přes víkend, my jsme tady s naším vysíláním, a nebo naše sociální sítě Facebook Evropa 2, Instač E2.cz a naše stránky Evropa2.cz. Tak stále hezký pátek s Evropou 2. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
3: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
2: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
3: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
2: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
3: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
2: Mateří douška právě v prodeji.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: spotřebič. Buď nice boy. Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
10: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Flashback.
1: Dnes se po hudební stránce vydáme až do roku 1996 za jednou americkou velmi sympatickou dámou, která se jmenuje Sheryl Crow, protože její hit Every Day is Swinging Road stojí za povšimnutí. Tak pojďme společně zaspomínat. Volume doprava, pohodovej pátek vám přeju. Tohle je rok 1996. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
0: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
14: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
15: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
16: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerská. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Páteční Evropu 2, no a se mnou už je tady můj kolega Jindra Ekl. Nazdar, Jindro.
1: Ahoj, už jsem tady.
0: Prosím tě, ty jsi dneska vzal, můj syn tomu říká vyšík, to znamená, že když něco mačkáš, tak tě to uklidňuje a ty jsi vzal vlastně takový ty...
1: Tady, hele, počkej.
0: Ty cvakátka, takový, ono to je umělý, to jsou takový ty bublinky.
1: To je bublinková folie.
0: To je ono.
1: Tím se já uklidňuju a ono tady ta blbě praská. Nejsem, ne. Nejsem s tím spokojený.
0: Ty chceš dělat speciální zvuky do dnešního vysílání. A teď to praská. Teď to bylo slyšet.
1: A nebo co tohle?
0: No to je pochod vojáků, to dělal Patrik Hezucký vždycky, jo?
1: Počkej, včera, respektive přeštíře, viděl svátek Adolf. A ano. Já jsem si na to normálně na toho páči vzpomněl.
0: No.
1: Ale tak jsem si říkal, ty krásu.
0: Kvůli tomuhle mašinování.
1: Já jsem si na tebe vzpomněl prostě, kvůli Adolfovi a tomuhle, právě.
0: No tak vidíš, to je hezký,
1: ale. On by se zasmál,
0: to je hezký, to je jasný, přesně jo. Tak. No. No tak já to tady valím.
1: Ano.
0: Jindra pokračuje, přeju vám hezký víkend, užijte si ho, má být nádherný, prosluněný. No tak ať vás nikdo nezlobí a budeme rádi, když budete s Evropou 2, protože my jsme pro vás tady i o víkendu. Ale nebudeme předbíhat, Jindra pokračuje, mějte se hezky, ahoj. Evropa 2.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PV a Expo Praha. Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
9: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
8: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: Muhammad Komar nazpat.
8: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
10: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
11: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
12: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
13: Ty největší hvězdy našeho éteru.

0: Posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
2: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, ten boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou Podraskou.
1: Krásné odpoledne. Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česká republika plnit 2% závazek bude. A teď už zamíříme do regionu.
2: Tunel opevnění na D11 je ze 75% vyrubaný. Stavbaři na dálnici Strutnova k hranici s Polskem začali s dražbou v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Úsek by měl jít do provozu v roce 2028. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Masarykův okruh v Brně čelí prvnímu náporu fanoušků MotoGP. Provoz v okolí okruhu je zatím plynulý, ale začíná se zahušťovat. Řidiči mají dbát pokynů policie pro snadnější příjezd. Velká cena se na Masarykův okruh vrací znovu po roce. Potrvá od dneška až do neděle.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zavřená je aktuálně D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu. U sjezdu na Lány v omezení se totiž rozpadl asfalt. Doprava se odklání na 25. kilometru. A na D1 je silný páteční provoz ve směru z Prahy do Brna. V úseku od sjezdu na Velké Popovice až po Šmejkalku pojedete asi 20 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno, zejména v horských oblastech na severovýchodě. Při přechodně zvětšené oblačnosti čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
0: Já si to přebírám, přesně tak. Hezký odpoledne vám přejeme.
1: Mimochodem, aby jsi to nepřebral špatně.
0: Aby se to... Já to přebírám jak Popelka hrách prostě. Ne, my ještě bychom rádi poděkovali, nebo já teda za sebe. Oné kavárně, která dneska díky tomu, že má Leoš svátek, tak jsem poslala výborný pistáciový dort. Takhle, takový tajemství, Leoš se ho samozřejmě ani nedotkl, protože je fitness man, že jo?
1: No jo.
0: Ale my z toho trošku jakoby těžíme, takže vám samozřejmě děkujeme. Je, co my bychom bez toho Leoše dělali prostě. Tak, teď vám řekli světový hvězdy, v českým jazyce, že posloucháte Evropu 2, to je pravda, poslouchejte ji i nadále, mám toho pro vás hromadu, tak držte vlnu a hezký odpoledne a vše nejím všem Leošům samozřejmě. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Máme tedy nastartovanou letní sezónu v plném proudu, to je očividný. Zároveň festivalová sezóna krásně frčí, už máme za sebou Rock for People, tak dále. Teď jsem koukal, docela hodně lidí se pohoršovalo v rámci jako tedy hlavně amerických médií nad vyjádřením tedy Olivie Rodriguez, velmi zajímavý, pěkný zpěvačky. Ona je taková i od rány, takže umí některé věci docela pojmenovat jako správnými jmény. A ona řekla v jednom rozhovoru na jednom americkém rádiu a podcastu zároveň, že vlastně je takový jako, že vnímá takový neduch na festivalech v Americe, že vlastně jsou některý ty fandové natolik fandové, že třeba jako udělají proto, aby byli vepředu v první řadě úplně všechno. A co byste si to mohli jako představit, že? Že třeba jako riskujou svoje zdraví, že je tam ušlapou, že tam tlačej a tak dále. Jo, tohle všechno tam spadá. A pak je tam ještě jedna věc. Že oni si představte, aby vlastně se jim jako, když se jim bude chtít třeba na záchod, jo? Tak oni nemůžou odejít, jo, v tu chvíli. To je logický. Nejenom, že by teda ani nebyli schopni nikam dojít v tom davu, ale zároveň by přišli o to svoje místo. A představte si, přichází tenhle ten jako trend, že tyhle ty ultrafanoušci mají normálně plíny na férovku. Takže vlastně vykonávají to, co potřebujou do té plíny. Nejspíš to samozřejmě budou tekutiny, jo. Jako prostě pijete ty piva nebo něco. A ona jako si teda dovolila říct, že úplně nerada jako chodí dolů do té první řady, že vlastně jako jí to dělá obrovskou radost, že ty fanoušci jsou jako nadšený, ale že to prý jakoby je čím dál tím víc jako cítit, jo. Že prostě ta první řada udělala právě tyhle ty opatření. A teď se všichni na to jako vrhnuli, že teda to řekla jako nepěkně nebo necitlivě vůči fanouškům v plínách. Já nevím, no. Napadlo vás to někdy? Nosíte někdo plíny? Můžete třeba i klidně anonymně nám odepsat na info@evropa2.cz, jestli prostě byste tohleto, nebo jestli tohleto třeba i děláte. Za to, že jste v první řadě. Najde se někdo takový.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
13: návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
15: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
19: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
20: Slyším Tatart nákupy?
19: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
20: To je mazec.
19: Tatart, opravdový elektrospecialista.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

Evropu 2, teď se mi stala strašlivá věc tedy, protože jsem normálně málem měl zájem o koupy rodinné krypty. Představte si. Totiž, abych to uvedl na pravou míru, já jsem se koukal na sociální sítě, jedu si a najednou vidím velmi jakoby zajímavý vlastně takový jako obrázky, byly to print screeny v rámci teda té realitní jako nabídky, jo. A na první dobrou jsem si myslel, že to jsou takový ty úzký domy, taková ta typická zástavba třeba, jak je v Londýně například, obecně ve Velké Británii, jo. Jsem si říkal, to je hezký, ale tady je napsáno Smíchov, 1,5 milionu, tak jsem vlastně jakoby zostřil trošku zrak na to a tak mi to jako celý došlo, jo. Když jsem jako koukal dál, že to je 26 metrů čtverečních tedy, a že teda je to jakoby na hřbitově. Ale ono opravdu ty krypty nebo ty hrobky vypadaly tak jako hezky, jak jsou vedle sebe ještě navíc a tak jako v takovým hezkým uniformním stylu dřívějších let, jo, kdy prostě si s tím dávali lidi práci, jo, jakoby i ta architektura, všechno, jo, vy vidíte v tom ten čas strávený. A tak jsem si říkal, jo, aha, takže ono to je vlastně 26 metrů na poslední vlastně nekonečný odpočinek za mega a půl. Tak jsem si říkal, aha, tak tady ta realitní nabídka samozřejmě má svý háčky. Ale je to úžasný. A tak mě to i navedlo na takovou trajektorii, kdy jsem se vlastně díval i na prostor, kde vlastně my sídlíme, ty na pražském Hagiboru, kde jsme vlastně obklopený

0: i třeba pro nějaký jako osobní rozvoj a tak nějak celkově náhled na priority životní, to není úplně jako mimo nápad, jo? Jít trošku porozjímat.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Jaké pantofle?

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
1: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
2: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
1: Poprvé u nás.
2: 23 sportů.
1: 101 disciplín.
2: 3,5 tisíce sportovců.
1: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
2: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
1: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
2: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
1: Více na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Mám teď pro vás jeden takový absolutně ikonický filmový tip, který ovšem většina z vás nebude znát. Je takový až jako skoro znějící nemožně, jo, že bych snad mohl jako někoho překvapit nějakým typem absolutně jako výjimečného filmu. A nikdo by ho třeba neznal, jo. Ale skutečně je jeden takovýhle schovaný drahokam prakticky. A to s hercem, který je nezapomenutelný, tedy Robin Williams. Kdo měl rád jeho věci, celkově jeho role, jeho přístup k životu, k herectví, tak tohle vás bude neuvěřitelně zajímat. Viděli jste tedy film, který se jmenuje Toys z roku 1992, Hračky? Viděli jste tenhle ten film? Možná jste viděli Příběh hraček, že jo, Toy Story. To je trošku jiná. Dejte si zcela jistě do poznámek film Toys, protože nejen, že to zpracování je úplně jiný než cokoliv, co můžete jakoby vidět až do dnešní doby, ale vlastně je to jeden ze skutečně jako schovaných drahokamů, kde Robin Williams absolutně tedy jako fascinujícím způsobem zazářil a skutečně to nikdo ani jako neviděl. To je hrozná škoda. A mimo jiné i ten příběh člověka, který prostě zdědí takový impérium hračkářství nebo hraček a dál se o to stará a pak nějakým způsobem jeho strýc, takový tyranický, nad tím převezme kontrolu. Velmi, velmi zajímavá věc. Ať už vizuálně, nebo tedy příběhově, nebo symbolicky, co to vlastně ukazuje. A hlavně Robin Williams. Rok 1992 a film Hračky. Dejte si to.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić, Co je ti holka, přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého zboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou. Pro režisérku Uršku Djukić jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
3: Lucia, ale jako prosím nesáňa, jsem pak si známý?
2: Snímek Co je ti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
4: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Posloucháte Evropu 2, 2 hodiny odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Hezké odpoledne. Záchranáři pro nadcházející víkend, kdy mají v Česku udeřit pařáky s více než 30 stupni, radí pravidelný pitný režim, vyhýbat se alkoholu a omezit fyzickou námahu na přímém slunci. Kvůli vysokým teplotám platí výstraha meteorologů. Do pondělní půlnoci platí i varování před silnými bouřkami. Od loňského roku má německá spolková země Porýní-Falc liberální zákon o pohřebnictví. Mohuč metropole tohoto regionu nyní schválila nové formy pohřbu, které budou od léta možné, a to například s domácím mazlíčkem nebo v urně ve vodě. A teď už Lucka.
2: U Litvínova na Mostecku by mohla vzniknout spalovna nebezpečného odpadu s kapacitou 50 tisíc tun ročně. Záměr posoudí odborníci z pohledu vlivu na životní prostředí. Veřejnost a instituce se k němu mohou vyjádřit do 8. července. Areál je mimo obytnou oblast. Nejbližší dům je více jak 1,5 kilometru daleko od posuzovaného záměru. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce a výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. Jediný český účastník seriálu Mistrovství světa představil design na svých sociálních sítích.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 je silný páteční provoz ve směru z Prahy do Brna. V úseku od sjezdu na Velké Popovice až po Šmejkalku pojedete asi půl hodiny. A zpomalíte taky na D4 ve směru z Prahy na Strakonice na kilometru 60,5 se totiž vyšetřuje nehoda.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně jasno až polojasno, zejména v horských oblastech na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti pak čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky. Dnešní nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
0: Já jsem tady, Káťo, nakousnul taky jedno pohřební téma.
1: Ježiš, no.
0: Protože jsem viděl, abych to neopakoval, asi to budu muset zopakovat. Viděl jsem prostě takovou jakoby fotku, než jsem se zorientoval. V tom. Takový to vypadalo jak řadovky, třeba někde v Británii, víš? A bylo tam, že prostě Smíchov, 1,5 milionu. Co říkám, no to snad ne, takovouhle pěknou řadovčičku. A ona to byla normálně ta hrobka. Víš, že ta fotka byla tak udělaná, že nebylo vidět nahoře ty kříže. A jo, fakt to vypadalo jak nějaký pěkný domečky. Říkám, sakra, to přece není na Smíchově nic takovýhleho. Za 1,5 milionu, 26 metrů čtverečních, víš? Tak jako samozřejmě místo, veď, jako v uvozovkách posledního odpočinku, proč ne? A ty jsi říkala to pohřbívání, pač tady jsme mezi...
1: Novinka,
0: ale počkej, s mazlíčkem. Jak to jako je teda, že můj mazlíček už třeba bude teda odejít a je, oni mě pak jako s ním smíchají, nebo jak to jako...
1: Takhle, musí být odejít, nesmí ještě být jako na světě, to by ti ho tam nedali.
0: Že by ho popravil, jasně, no. Aha, takže ale pochopil jsem to správně.
1: Jo, prostě i s ním.
0: Pohřbej mě dohromady.
1: Jo, jo.
0: No to je paráda, to je paráda, to až budu mít třeba těch 30 koček, až budu, víš, to by je, to je super. Nebo pravdu, já bych chtěl být pohřbený s kočkama. Takže jim si to všichni to dělali, že ty faraoni a podobně.
1: To je fakt.
0: To byla podsta tenkrát, to. No. To já vrátím zpátky zase do módy.

0: Kultovka. Evropy 2.
1: Je, dneska to bude extrémně kultovní záležitost. Není potřeba asi zásadně tedy představovat. Patří to k dobám minulým, to zcela jistě Los del Rio. To by mohlo být v nějaký vědomostní soutěži a vy doplníte, o co jde. Už určitě víte, je to samozřejmě Macarena. To si pustíme právě teď a tady na Evropě 2 v rámci dnešní kultovky.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volkra, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, velká slevová akce v Tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5 000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Heli Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
9: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč.
1: Bitch. Nice boy. Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, koukám na velmi tedy zajímavý teďko takový téma, se kterým se pojí jedna petice. Viděl jsem to na Refresh News včera. Je to tedy historická petice za takzvané menstruační volno, kdybyste náhodou chtěli podpořit tuto záležitost pro ženy. Proč ne, že? Tady se píše, ode dneška oficiálně startuje veřejná iniciativa a petice za legislativní zavedení menstruačního volna. Cílem této aktivity je otevřít odbornou a celospolečenskou diskuzi a vyzvat vládu České republiky, sněmovnu, parlamentu ČR a ministerstvo práce a sociálních věcí k úpravě pracovně právního systému. Iniciativa upozorňuje na to, že současné nastavení trhu práce zcela přehlíží biologické potřeby žen a nutí je akutní zdravotní stavy ignorovat. No jasně. Proč ne? Skvělý, protože víte co? Ono mnohdy je to tak, že méně je ve finále více, že? Už to poznali, a už jsme o tom tady mluvili mnohokrát, třeba i v Tokiu v Mece práce poznali, že vlastně, tam se zase řešila porodnost, že vlastně čtyřdenní pracovní týden je úplně v pohodě, udělá se úplně stejný penzum práce jako za těch pět dní, protože se ty lidi neflákají, ještě mají jako být času na se, takže jsou vlastně odpočatější a můžou ve finále udělat víc kvalitní práce. No a co se týče tedy žen, nebo v rámci tohodle, čemu se tedy, co se nazývá menstruační volno, jasně. Proč ne, že? Protože víc volna rovná se víc odpočatý pracovník, aby dala lepší výkon. Tak kdybyste chtěli, můžete takhle ženy podpořit. Buď ženy pro ženy, nebo i my muži můžeme takhle to podpořit a uvidíme schválně, jak ta diskuze posléze tedy bude vypadat.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
7: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
8: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
9: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
8: Poprvé u nás.
9: 23 sportů.
8: 101 disciplín.
9: 3,5 tisíce sportovců.
8: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
9: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
8: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
9: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
12: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
13: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
14: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
13: To je retard.
0: Na Evropě 2. Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
15: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
15: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
16: Evropa 2.
17: Evropa 2.
18: You were staring down desire.

0: Třetí hodina se neúprosně blíží. Mě tedy vystřídá Tomáš se Zorkou s jejich odpolední show. A posléze tady kluci vybere si na maximum. Tak tolik je dnešní program na Evropě 2. Mějte parádní víkend. Těším se na vás zase v pondělí v jednu. Tady na Eva. Tak ahoj.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
4: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Evropa 2. 80.

0: 15. hodina startuje odpolední show na Evropě 2 a zprávy má Káťa Podraská. Hezké odpoledne.
1: A krásné odpoledne i ode mě. Česko čeká extrémně horký víkend, který ale naruší silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal hned dvě samostatné výstrahy. Jednu na zítřek a druhou na neděli. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy i nárazy větru kolem 75 km za hodinu, což už odpovídá vichřici. Současně dál platí i varování před velmi vysokými teplotami, které místy přesáhnou 34 stupňů Celsia. Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, a to včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé, oznámila to dnes Česká televize v tiskové zprávě. A my už teď slovo předáváme Lucce.
2: Na chystaném třebíčském obchvatu vznikne zvedací most. Jeho výšku bude možné měnit podle potřeby. Most je vidět na nové vizualizaci obchvatu. Podobu a technické řešení této stavby potvrdilo ředitelství silnic a dálnic. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisty Sparty posílil 23-letý maďarský brankář Christian Hegi, který přichází z West Hamu na trvalý přestup. V Premier League se ale nikdy nepředstavil, pouze byl několikrát na lavičce. Ve Spartě Hegi doplní momentálně zraněnou brankářskou jedničku Petra Vindahla a Jakuba Surovčíka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor se dejte na D35 v úseku mezi 132. a 133. kilometrem ve směru na Olomouc. Pravým pruhem tady neprojedete, protože tady pracují silničáři. A opatrně taky na D5 mezi 119. a 125. kilometrem ve směru na Rozvadov. Potkáte tady pomalu jedoucí vozidlo údržby.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska si užíváme slunečného dne, odpoledne naměříme na většině území tropické teploty mezi 30 až 34 stupni, nepatrně chladněji zůstane na severovýchodě, kde maxima dosáhnou 28 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už startuje odpolední show se Zorkou Hejdovou a Tomášem Zástěrou.
0: Co mají některý lidi doma, nebo do čeho stylizují svoje bydlení a byty, to je fascinující.
4: No tak se o tom pobavíme na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: koukáte odpolední show na Evropě 2, jsou skutečně lidi, kteří jsou velmi tvůrčí a dělají věci, které vypadají hezky, ale vlastně nechápu důvod, proč je dělají.
1: A to například?
0: Ano, je to přesně konkrétní případ, který tady mám.
1: Ano, tak povídej.
0: To nehodí na všechno, co jsem řekl, ale ten příklad ano. Totiž týpek, nějaký Dán, si doma vyrobil kosmickou loď, jakože ten modul a v něm jako bydlí, nebo respektive... Není to celý byt, je to jenom v jednom pokoji, má takový prostě modul, ve kterém se fotí, že to vypadá, že žije v té vesmírné lodi. Mm-hmm. Jo.
1: Takže trošku jakoby podvádí. No, jasně. Lidi si myslí, že žije opravdu v kosmické lodi a on tam má pokojíček vyzdobený.
0: No, tak oni se ani nemyslí, ty lidi si myslím, ale...
1: Ale si to třeba myslel?
0: Tak vypadá to celkem realisticky.
1: Nebo no to jako, vypadá realisticky no. Dost?
0: Já jsem viděl i videa, že si nějaký lidi udělali skutečně z celého bytu kosmickou loď, třeba když byli fanoušci Star Wars, že jo, tak si udělali prostě Millennium Falcon, prostě interiér celý. Jako
1: a já jsem to vlastně vždycky obdivovala, celou i tu kulturu a vlastně všechny ty, jak se tomu prosím tě, teď mi připomeň, vypadlo mi slovo, říká, když si se oblíkáš do těch kostýmů filmových.
0: Jo, to je cosplay, no.
1: Cosplay. Víš, a že je strašně fanoušků, který se jako vytváří opravdu důvěryhodné ty kostýmy a že se jakoby až tak nechají pohltit nějakým filmem nebo celou ságou, že vlastně tím žijou, až že to dovede třeba k takovým činům.
0: No jasně, no. No jako tak ty Star Wars jsou třeba legendární na tohleto, no.
1: Já přemýšlím, jakoby, v co bych si přetvořila náš dům, jako kdybych...
0: Nemusíš, můžeš jako i tu cosplay, nebo aspoň se k tomu přiblížit, že já, jak jsem dlouho v manželství, tak se už mě vežvejkala pozvolna prostě. Víš, píš, že to je.
1: Jakoby ty sám seš tou postavou vlastně.
2: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
3: Jo, ty vole, jo, tam bude víc radost. Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně
2: moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje. Ani nepoděkuje a už
2: neotravuje. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno i Třebíč. Bič? Nice boy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
10: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
11: Žádná kouzla?
10: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
12: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Čtu tady naprostou raritu, Zorko. 10letý školák na Liberecku se postaral o nález, který není běžný.
1: A to?
0: Co si myslíš, že našel?
1: Nějakou archeologickou vykopávku.
0: Ano, našel šneka s levotočivou ulitou. Živého.
1: Dobře.
0: Ale měla jsem chvilku dobrý pocit, že jo? Že jsi to trefila.
1: Jo. No. Šneka s levotočivou ulitou.
0: Jo, protože většina, nebo naprostá většina, jsou šneci s pravotočivou ulitou.
1: Fascinující. A toto je tady světový unikát.
0: No, je jich zhruba jeden levotočivej na 10 až 20 tisíc pravotočivých. Hmm. Takže jako není to úplně světový unikát, ale našel...
1: Ale je to unikát.
0: Ten školák totiž tvrdí, je to desetiletý kluk, jo, z Prahy a tvrdí, že se tomu věnuje už dlouhou dobu.
1: Že ho hledal.
0: Deset let ho hledá.
1: On ho hledal. Gratulujeme.
0: Jo, jo. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjím i koloběžku.
7: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme P.

0: solární záruce. Všechna jsou i hned k odběru s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
3: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
4: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Jurej.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
5: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Jurej.talk.
6: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra Shakespeareovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
7: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Mámu.
1: Vytoč mámu. Páteční máma, to je to, co nás čeká, nemine. Pak už jenom víkend.
2: Ty jsi jako zpěvačka, ty jsi začala.
1: Páteční máma.
2: Tak. Za chvilku bude s náma.
1: Tak pojďme si dát.
3: Tomáši.
2: Matko.
3: Zuzanko. Ahoj.
1: Jsme jedno velký ucho.
2: Čus.
3: No, poslouchej mě. Vy tam máte furt takový ty soutěže a nemáte tam teďko nějaký něco zajímavého? Já bych potřebovala nějaký prostě jako víkend někde.
1: Aha.
2: No,
3: tak to... A nechce se mě to prostě za to platit, tak jestli vám tam třeba něco nezbylo.
2: Takovýhle věci tady pobyty nemáme asi, ale zbyly tady nějaký prázdný kartony, tak můžeš na hlavák s tím, jestli chceš. To je zdarma.
3: No, to nechci. Hele, já jsem nikdy na wellnessu nebyla. Já jsem se přiblížila maximálně wellnessu, když odevřu vičku a tam pára mi pokoukne hubu. Takže já bych taky prostě byla ráda. Abych si to užila. Vy jste furt někde, paní Hejdová.
1: No já vím, no já přemýšlím, co pro vás můžu udělat, tak.
2: No,
3: zaplatit mi to.
1: Jo, takhle.
3: To vás nechci.
2: No to
1: já přemýšlela tak intenzivně a tohle mě vůbec nenapadlo.
2: Co zase? Že by si mami cálal nějaký pořádný wellness.
1: Ale vy máte mezi sebou pokrevní pouto.
2: No jo, no ale...
3: No jo, pokrevní pouto, ale taky, když vy furt říkáte, jak jste jako moje dcera.
2: Jo, a
1: krev nejsou peníze,
2: věď. Krev není výřivka, Zorko.
3: No, to je zajímavý.
2: Matko, když nebudeš větrat ve špajzu, tak to máš jako saunu, hele.
1: Přesně.
2: Když budeš státou do vany, máš to jako výřivku.
3: No a hele, zítra má být 34 stupňů.
2: No, to říkám, no.
3: No, ježiš, no tak jo, hele, tak se opatrujte.
1: No vy taky, držte se ve stínku.
2: No, voláte si když tak sami, protože já jsem na dovolený. Měj se hezky, máte, čau.
1: Ajajajajaj.
3: A počkej, a jo, ty jsi tady. A tam bych s váma nemohla.
1: Ona vypadla. Halo.
2: Tak bohužel musím to
1: udělat. Nedá se nic, no, nedá se nic dělat. Už tam není.
3: On vždycky v tom rádiu stejně kecá, že mě nemá rád, ale pak ve stínku.
2: No.
1: A je to.
2: A je to.
0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: Vyhneme! Už zase!
5: Kovboj Woody, Bas Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Elena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wall-E.
6: Jsem rád, že se zase hádají.
4: Moje řeč.
5: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Bas Raketák, kovbojka Jessie a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
4: To je konec!
5: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
7: Ahoj, jsem žabletka! Pojď si hrát!
5: K pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jackem Antonoffem. Toy Story 5, příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. Zbohem hračky.
9: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
0: Evropa 2. 8.

0: jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
3: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
4: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
6: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
1: Ty největší hvězdy našeho ET.

0: posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: A doma.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
1: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
3: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
6: Evropa 2.
7: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: I po 16. hodině má pro nás Káťa Podrazka aktuální zprávy, tak hezké odpoledne všem s Evropou 2.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Policie v Evropě rozbila síť teroristů. V 7 evropských zemích, včetně České republiky, provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islamský stát Chorásán, což je větev hnutí Islamský stát, působící převážně ve střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí a pozatýkali několik osob. Uvedla to dnes Evropská policejní agentura Europol. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česká republika plnit 2% závazek bude. A teď už Lucka.
2: Pardubický kraj vynaložil v končícím školním roce na projekt bezplatného školního stravování přes 17 milionů korun. Počet zapojených škol i dětí se zdvojnásobil. Vyplývá to z údajů hejtmanství. Cílem projektu je zajistit dostupné kvalitní stravování dětem a žákům z rodin, které se ocitly ve špatné finanční situaci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Časem navíc počítejte na silnici 1/16 mezi 41. a 70. kilometrem probíhá tady údržba a zpomalte raději také na D5 na 45. kilometru ve směru na Prahu máme hlášené odstavené osobní auto.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Tomáš sice není filmový maniak jako jsem já, ale přesto přináší prý zajímavé filmové téma.
5: Je to o stavu světové kinematografie.
0: No tak za chvilku ho zhodnotíme na Evropě 2. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show a s vámi je také Evropa 2 a Zorka s Tomíkem, nebo Zorča s Tomíkem respektive.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Já tady mám studii, která se týká filmů, kinematografie, jak světové, tak no prostě světové.
1: Ano.
0: Je to studie všech filmů, nebo respektive všech různých zemí spojených dohromady. A já když jsem to četl, tak jsem to vůbec nechápal, říkám, co to vlastně má být. A je to šokující zpráva o stavu kinematografie.
1: Představte si, že jsme na to, že na tom svět špatně.
0: No, co pak svět, ale poslouchejte toto. Ve filmech je všeobecně častější mluvící zvíře než žena na 60 let.
1: Ty jo, já víš, že jsem to taky četla.
0: Četla jsi to,
1: v nějakém beauty, nevím, časopisu. Někde to psali.
0: Mluvící zvíře častěji než žena na 60 let.
1: Jo, jo, bylo to v souvislosti i s nějakým rozhovorem, nevím jestli třeba s Nicole Kidman, Demi Moore, ale byla tam nějaká žena pokročilejšího věku, která se k tomu vyjadřovala, herečka hollywoodská, která právě na tento fakt upozorňovala.
0: To je
1: šokující. Fascinující, no.
0: Až pes Sultán a Týro začnou mluvit, tak máme po babičce.
2: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
3: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
2: Vím, Pája.
3: Zkuste doplnit.
2: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
3: Ale C je správně.
2: A co nám Cejny nabídneš?
3: Mně nejde z pusy dát slovo.
2: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Ano.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Slevy!
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Teď se fotím já.
8: Řekni Epet.
9: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
8: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
9: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
4: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
4: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: S vámi je odpolední show na Evropě 2. Léto přeje dovoleným, ale třeba taky takovým těm běžnějším věcem, jako jsou třeba čundry, trampy.
1: Čundr.
0: Vycházka do
1: to
0: přírody.
1: To už jsem neslyšela dlouho, to slovo čundr.
0: Kdy jsi byla naposledy a blala jsi vůbec na čundru? Nebyla, viď? Že jsi nikdy nebyla
1: byla
0: na čundru?
1: Byla jsem na čundru, třeba v 18 jsem byla na
0: pa,
1: čundru.
0: Jako, tu, jako že batoh opravdu krosna,
1: stán.
0: Karimatka stán a šla si do přírody.
1: No tak jako by šla.
0: Jela si autem nějakou.
1: No, přijeli jsme.
0: Takže ty nevíš, čo je čundr tím pádem.
1: No asi ne teda. A potom jsme přijeli do kempu.
0: No a to není čundrování, čundra, že vezmeš všechno na sebe na záda a jdeš do přírody a tam spíš někde, kde je potřeba.
1: To ne.
0: A v dnešní době si přiznám, párkrát jsem měl tu tendenci a touhu, že bych vzal třeba děti nebo tak, ale je to komplikovaný.
1: Je.
0: Jak máš ty vlastenecký různý věci těch pozemků, že jo?
1: Už to není, co to bývalo.
0: Už to bývalo.
1: Se musíš hlídat, na čím pozemku se nacházíš.
0: Přesně, najednou jako dřív se rozdělával oheň třeba na louce, někdo
1: to taky
0: nesmíš, jo.
1: By tě nahlásili.
0: No právě,
1: no,
0: takže
1: to
0: už ten čundr není tak snadný, jako býval. A tady koukám na vymoženost, která je právě na čundry, trampování, nebo respektive na procházky a výlety, jo.
1: Ano.
0: Je to přenosný bidet, přátelé.
1: Přenosný bidet.
0: Přenosný bidet, protože píšou, že čistý zadek je pro cestování a chůzi to nejpodstatnější.
1: Aha.
0: Což jako nemůžu nesouhlasit. Jo. Těžko tak, se s tím nesouhlasí.
1: Jo, jako je to určitě užitečná
0: věc. Když ty nebudeš souhlasit, Zorko, tak to znamená, že víš, co myslím.
1: Jo, jsem čuně.
0: Ale
1: ne, je to určitě praktická věc, no.
0: Bidet, velmi rychle se vysvětlíme, kdo neví, je to takový ten...
1: Ježíš, tak to každý
0: no,
1: neví,
0: to
1: no, co
0: každý.
1: Vám omyje prdku?
0: No, zadek vlastně to omyvá, že jo.
1: A i jiný partie.
0: Vypadá to jako záchod, akorát to není záchod.
1: No. No.
0: A tady to je přenosné, v čem to spočívá? Je to normálně zátka na běžnou petlahev, která ale v sobě má takový ten, jako trysku vlastně. Takže když zmáčkneš tu petlahev,
1: tak ti to
0: ošplotne. Tak ono to tryská, jakoby přesně jako ta tryska, co vyjde třeba z toho japonského záchoda, že jo?
1: No jasně, ježišmarja, tak to nevymyslej nic novýho. To po porodu jsem měla taky takovouhle flašku.
0: Fakt?
1: Speciální se sprškou, to víš, jo? To se dává ženským normálně.
0: Nekecej, to se dává.
1: A to mám doma ještě schovaný, já můžu klidně na čundr. Se můžu ošplotnout v lese.
0: Tak hurá.
1: Opravdu, tak, to není objev, Tomášku.
0: A to je dobrá zpráva při pátku.
1: Ty si myslíš, že jsi přišel s něčím jako světoborným?
0: No, to
1: tohle každá rodící žena už dávno zná.
0: No tak proč nechodíte častěji na čundry, čověče? Rodící ženy.
1: Krásně napadlo.
0: Rodící ženy, zpět do lesů. Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla.
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany. Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
6: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: Muhammad Komar nastat.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
7: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí

Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Nám se občas tady v rádiu stane, že se tady zjeví nějaká exkurze.
1: Ano.
0: Někdy si připadáme, už jsme to říkali, trochu jako v zoo.
1: Takové ty opičky, co jsou, protože vlastně naše studio vypadá jako takový malý terárium.
0: To je pravda. Když jste byli v jakýkoliv zoo, kde jsou třeba nějaký malý živočichové a jsou zatím sklem velkým.
1: Tak my jsme tady takhle taky.
0: Většinou jsou to takový ty noční živočichové. Pamatuješ si to, jak jsou tam zasnuto?
1: Ten noční svět.
0: Noční svět, a tam koukáš, říkáš, tam nic není, a pak si všimneš po 10 hodinách hledání, že v rohu je nějaká taková malá ubojácněná myš, že jo.
1: Myška, chuděrka, která je tam ve tmě uvězněná.
0: Tak takhle podobně žijeme my tady ve studiu a občas tady jde někdo kolem, třeba nějaká exkurze z nějaké školy. Mm. A dívají se skrz to sklo, jak my tam sedíme s tou Zorkou a něco říkáme, že jo?
1: Jo.
0: Což je dost komický.
1: My vlastně jako by jsme nuceni předstírat větší práci, než obvykle děláme, ano, aby si nemysleli, že se tady prostě jenom jako dloubem nosek.
0: Což je vůbec ta největší práce, předstírat práci, že jo?
1: No jasně, no. Takže děláme, že jsme hodně upracovaní.
0: A škoda je, že tam někdo nalepil tu cedulku nekrmit, protože někdy máme opravdu hlad.
1: Jo. No a teď se stalo taková milá věc, že přijeli studenti až z Ostravy. Nezeptali jsme se, co studujou, to jsme teda, viď? Ale to je jedno, přijeli studenti z Ostravy a chtěli se s námi vyfotit, ano. Což bylo milé.
0: To bylo hezké, ale mě zaskočila jedna věc, ta upřímnost té mladé generace. Jo? Ono se to vlastně říká, že jsou ty mladí Gen Z a ještě možná i mladší, že jsou hrozně citliví.
1: Baví se o pocitech, řeší pocity.
0: A řeší extrémně více než generace před nimi.
1: Jsou velice empatičtí.
0: Ano, ano. A vlastně tady jeden kluk říká, můžeme se s váma taky vyfotit. Oni se fotili se Zorkou, že nejprve, protože ta slyšela, že tady exkurze, okamžitě vyběhla.
2: někde fotku, no nic.
0: A já jsem
1: ale
0: teda,
1: já jsem měla za peníze, jsem
0: vybírala. No, jasně.
1: Já si sebou nosím kasičku.
0: A mě teda oslovil taky a my jsme měli celkem nakvap předtím, než budeme mluvit, že jo. A já jsem říkal, jo, jasně, v pohodě. A on říká, a nezdržujeme vás. A já jsem cítil, že malinko jo, samozřejmě. A říkám, ne, dobrý. A ten kluk to se asi
1: zastavil,
0: vycítil.
1: Dramaticky.
0: A řekl byste nám to, kdybychom vás zdržovali a obtěžovali? A já jsem se
1: a ty jsi sám musel sebe postavit před zrcadlo a odpovědět si neřekl. Protože...
0: Já jsem řekl, neřekl, protože bych si to nedovolil, jsem řekl.
1: No jasně.
0: Vidíš? Jak mě vlastně rozebral?
1: No.
2: Co bych se brečet s tou?
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, Nick 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
4: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: 17. hodina, jsou tu zprávy a s nimi Káťa Podrazká. Tak hezké odpoledne z Evropu 2 a odpolední show.
1: Krásné odpoledne. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Třetina lidí pak na dovolenou hodlá letět a jenom 8% chce jet vlakem. Tento dopravní prostředek převládá zejména u nejmladší generace. Záchranáři pro nadcházející víkend, kdy mají v Česku udeřit pařáky s více než 30 stupně, radí pravidelný pitný režim, vyhýbat se alkoholu a omezit fyzickou námahu na přímém slunci. Kvůli vysokým teplotám platí výstraha meteorologů. Do pondělní půlnoci platí i varování před silnými bouřkami. A teď už Lucka.
2: Mnichovo hradiště na Mladoboleslavsku chce příští rok spustit úsekové měření na dvou ze tří plánovaných míst. A to v ulici 5. května ve Veselé a na vjezdu do obce na silnici vedoucí od Bosně. Jde o úseky, kde řidiči překračují maximální povolenou rychlost nejčastěji. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Od loňského roku má německá spolková země Porýní-Falc liberální zákon o pohřebnictví. Mohuč, metropole tohoto regionu, nyní schválila nové formy pohřbu, které budou od léta možné. A to například s domácím mazlíčkem nebo v urně ve vodě.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor se dejte na D35 v úseku mezi 132. a 133. kilometrem ve směru na Olomouc. Pravým pruhem tady neprojedete, pracují tady silničáři a opatrně taky na D5 mezi 119. a 125. kilometrem ve směru na Rozvadov. Tady potkáte pomalu jedoucí vozidlo údržby.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: O víkendu čekáme velmi teplé počasí. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. V sobotu se očekává oblačno až polojasno s ojedinělým deštěm nebo přeháňkami. V neděli by mělo být většinou jasno a slunečno. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Zorka s Tomášem.
0: Ranní show je o humoru, zpěvu a reklamách, odpolední show je o vědě.
1: No, tak to troufalé tvrzení.
0: Za chvilku zajímavé téma, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2, mám tu šokující výzkum. Je to velmi rychlá zpráva, která nebude déle rozváděna. Pozor, kdo chce poslouchat něco delšího a zásadního, toto není správná stanice a správná doba. Bude to rychle.
1: Ježišmarja, ty to je úplně napínavý.
0: No ne, bude to strašně rychle. Nebudeme se zdržovat ničím.
1: Dobře, tak říkej.
0: Připravte se na to, že fakt to nebude nic dlouhýho. Pokud chcete dlouhé řeči, hodnocení situací, politiky, vývoje, paliv
1: a tak dále. Máš, už nepřesvědčuje, ať přiladí. Přestaň.
0: Nebuďte s námi.
1: Zůstaňte s námi ještě někdo.
0: Jestli chcete něco zásadního, nebuďte s námi.
1: Tak o co jde?
0: Prosím vás, mám tady výzkum korálů. Víš, co je korál? Jako nemyslím korále na krk, ale jako živý korály.
1: Tak snad vím, co je korál.
0: Živý korály.
1: No jasně. V moři, v oceánu.
0: Jejich výzkum, jak reagují na stres. Zkoumali to věci z České republiky.
1: Takhle zatím to vypadá, že to je docela obšírný téma teda.
0: Ne, je to, bude to mít velmi rychlej spát. Zkoumali, jak reagují živí korály na stres. Jak to zkoumali čeští věci? Ty korály jezdili vlakem z Vídně do Brna. A to je sakra stres.
1: Cože? Oni naložili ty korály jakože ve vodě.
0: Ve vodě, ve vodě vlaku a vezli do Brna.
1: Převážili nějakým do Brna.
0: Do Brna.
1: Takže rovnou se doplnej, rovnou to největší trauma.
0: Chci zkusit, jak reagují na stres, tak je budeme zvítit dobrý. A to tady píšu jako seriózní článek.
1: Bohužel, korál zemřel ještě, než dorazil do cílové stanice.
0: Tuto tíhu neunesl. Evropa 2.
2: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
4: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Aby ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
15: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
14: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
18: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
20: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Třebíč. Nice boy.
1: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Zpátky k muzice.
6: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Páteční máma, to je to, co nás čeká, nemine. Pak už jenom víkend.
3: Ty jsi jako zpěvačka, ty se začala.
2: Páteční máma.
3: Tak. Za chvilku bude s náma.
2: Tak
3: vytáčím,
2: pojďme si dát.
4: Tomáši.
3: Matko.
4: Zuzanko. Ahoj.
2: Jsme jedno velký ucho.
3: Čus.
4: No, poslouchej mě. Vy tam máte furt takový ty soutěže a nemáte tam teďko nějaký něco zajímavého? Já bych potřebovala nějaký prostě jako víkend někde.
2: Aha.
4: No, tak a to... nechce se mě to prostě za to platit, tak jestli vám tam třeba něco nezbylo.
3: Takovýhle věci tady pobyty nemáme asi, ale zbyly tady nějaký prázdný kartony, tak můžeš na hlavák s tím, jestli chceš. To je zdarma.
4: No, to nechci. Hele, já jsem nikdy na wellnessu nebyla. Já jsem se přiblížila maximálně wellnessu, když otevřu vičku a tam pára mi pokoukne hubu. Takže já bych taky prostě byla ráda. Takhle, abych si to užila. Vy jste furt někde, paní Hejdová.
2: No já vím, já přemýšlím, co pro vás můžu udělat, tak...
4: No zaplatit mi to.
2: Jo, takhle.
4: To vás nechci.
3: No to můžeš.
2: Já přemýšlela tak intenzivně a tohle mě vůbec nenapadlo zase.
3: Že by si mami cálal nějaký pořádný wellness.
2: Hele, vy máte mezi sebou pokrevní pouto.
3: No jo, no ale...
4: No jo, pokrevní pouto, ale taky, když vy furt říkáte, jak jste jako moje dcera.
3: Jo,
2: a krev nejsou peníze,
3: krev není jiřivka, Zorko.
4: No, to je zajímavý.
3: Matko, když nebudeš větrat ve špajzu, tak to máš jako saunu, hele.
2: Přesně.
3: Když půjdeš s tátou do vany, máš to jako výřivku.
4: No a hele, zítra má být 34 stupňů.
3: No, to říkám, no.
4: No, tak jo, hele, tak se opatrujte.
2: No vy taky, držte se ve stínku.
3: No, voláte si když tak sami, protože já jsem na dovolený, měj se hezky, máte, čau.
4: Ajajajajaj. A počkej, a jo, ty jsi na tý... A tam bych s váma nemohla.
2: Ona halo, vypadla. Halo,
3: tak bohužel musím
2: vypadnout. Nedá se nic, nedá se nic dělat. Už tam není.
4: On vždycky v tom rádiu stejně kechá, že mě nemá rád, ale pak vesí.
3: No. A je to.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
5: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
6: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Páteční vysílání za námi, víkend před vámi všemi, tedy víkend pro ty, kdo nepracují. Já se odporučím do slunné Itálie na 6 dní
1: no,
0: zhruba.
1: No ty se budeš mít. Já se odporučím do slunného Brna.
0: Ty jedeš do Brna?
1: Na MotoGP.
0: Jo, ty jedeš na MotoGP, ty jedeš na motocykly.
1: Jedu tam.
0: Zdorky se stává skutečně jako motorsportová odbornice.
1: Já jsem se rozhodla, že chci už žít jenom na okruzích.
0: To je nádherný.
1: No.
0: Skutečně mě fascinuje a možná vás všechny taky, jak Zorka dokáže měnit ty svoje záliby a zájmy.
1: Je to tak. Ty já jsem jak chameleon, já jsem živoký chameleon.
0: No, to je neskutečný.
1: Je to tak, no. Až mě to tady přestane bavit, Tomášku, už jsem tady 15 let, tak budu sportovní reportérka.
0: Fakt? No. Ty už teďka si chystáš půdu.
1: Já si chystám půdičku.
0: To je hezký.
1: Takhle možná mě to tady bude bavit ještě dost dlouho, takže budu jaká přestárlá sportovní reportérka.
0: A to já si taky chystám půdu tohleto, ale úplně jiným způsobem.
1: Jo. Ty už máš to místečko na tom, na těch malvazinkách vyhlídnutý.
0: Já si chystám půdu, no, tam je hezký trám.
1: Já vím, vedle Karla.
0: No, tam je trám.
1: Hele, každý se chystáme po svým, na ten důchod. No tak, jo, tak si užij krásnou dovolenou, Tomáši. Hodně na to sdílej na ty Instagramy, taky vidíme, jak si pěkně máš.
0: Samozřejmě, samozřejmě.
1: A ti můžem taky něco závidět.
0: Jo, no, tak proto to přesně dělám a budu se snažit, abyste mě měli opravdu co závidět. Mějte se krásně a já se slyším s vámi společně se Zorkou příští týden v pátek.
1: Ano, přesně za týden.
0: To se vracím, no. Tak jo, tak užívejte, mějte se a ahoj.
1: Asi bych měla říct, bude se mi stejskat ještě, viď? Bude se mi stejskat.
0: No, kdybych ti to věřil, tak to je
1: ale
0: fajn.
1: Ale opravdu, no. Můžete hodně
0: chybět. A teď už věřím. Ahoj.
1: No, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: i Třebíč. Nice
1: boy. Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
4: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
6: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Večer na Maximum se soutěží za chvilku, teď je přesně 6, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Katka Podraská.
1: Krásný podvečer. Česko čeká extrémně horký víkend, který ale naruší silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal hned dvě samostatné výstrahy. Jednu na zítřek a druhou na neděli. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy i nárazy větru kolem 75 km za hodinu, což už odpovídá vichřici. Současně dál platí i varování před velmi vysokými teplotami, které místy přesáhnou 34 stupňů Celsia. Pondělní výstražná stávka se ve vysílání České televize projeví minutovým zpožděním některých pořadů, a to včetně zpráv, publicistiky nebo studií k mistrovství světa ve fotbale. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé. Oznámila to dnes Česká televize v tiskové zprávě. A my už teď slovo předáváme do regionu.
2: Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku chce příští rok spustit úsekové měření na dvou ze tří plánovaných míst. A to v ulici 5. května ve Veselé a na vjezdu do obce na silnici vedoucí od Bosně. Jde o úseky, kde řidiči překračují maximální povolenou rychlost nejčastěji. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Bývalý anglický fotbalista a nyní expert stanice CBS Sports Troy Deeney ostře zkritizoval včerejší utkání Česka s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Zápas v Atlantě, který skončil 1-1, označil za příšerný a měl z něj pocit, jako kdyby sledoval dětský fotbal. Považuje za strašnou vizitku světového šampionátu, že obě země mají stále naději na postup do vyřazovací fáze.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Časem navíc počítejte na silnici 1/16, mezi 41. a 70. kilometrem probíhá tady údržba a zpomalte raději taky na D8. Na 15. kilometru ve směru na Prahu máme hlášené odstavené osobní auto.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: O víkendu čekáme velmi teplé počasí. Teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí 32 až 35 stupňů Celsia. V sobotu může být polojasno až oblačno, v neděli by mělo být většinou jasno a slunečno. Tak to byly dnešní poslední zprávy a teď už startuje Večer na Maximum s Ondrou a Petrem.
0: Už jsme tady.
5: Jsme rádi, že posloucháte a myslím, že můžu říct, že dneska máme žhavou soutěž.
0: No to teda, jdeme na to.

0: Večer na Maximum, posloucháte Evropu 2 a za pár vteřin nám to vyjde, bude 6 hodin a 6 minut.
1: My jsme rádi, že i v tenhle ten magický čas posloucháte. Dneska vám z toho znovu může něco kápnout, a to teda doslova, protože tady bude kapat benzín, nafta, my tady totiž máme palivovou kartu.
0: Ano, palivovou kartu a pozor, dneska velké finále a hrajeme o palivovou kartu, která je nabita na 10 000 korun.
1: Wow!
0: Zajímá mě, jasně, benzín, jasně, nafta, můžu za to i nabíjet?
1: To nevím.
0: Podle mě jo?
1: To nevím.
0: To by se vymyslelo.
1: A šlo by LPG taky. Všechno jde.
0: To by šlo. Prostě 10 000 tady pro vás máme.
1: Jak to vyhrát, budeme dávat pravidla za pár minut. Stejně tak za pár minut Petr Švancara. No a budou i songy na přání.
0: Ano, 257-400-888 na našem čísle. Na tom, že vám budeme hrát to, na co máte náladu před víkendem zvlášť. Na tom se nic nemění. A ještě dodáme, že...
1: Že?
0: Že ve tři čtvrtě...
1: Song za trest.
0: No, tak to je kompletní večer na Maximum tady na Evropě 2.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2, páteční večer na maximum a ve studiu je Petr Švancara.
2: Krásný večer všem.
3: Je pátek, možná někam vyrazíte za písničkou, za kulturou a jsou tady vědci z britské univerzity, kteří odhalili přesné taneční pohyby mužů, které ženy považují za nejpřitažlivější.
2: Jakože sexy tanec.
3: Jo. Jak máme tančit,
2: ano,
3: abychom byli pro ženy sexy, pro opačné pohlaví sexy. Mám to tady.
2: Máš to tady.
3: Nejdřív nám řekni, jak tančíš ty.
2: Já tančím, já se jako snažím tančit na jako něco jak Ricky Martin. Jo? To byl vždycky takový můj vzor.
3: Jo.
2: Pak jsem se dozvěděl, že teda on je jako gay, tak už to úplně můj vzor nebyl. Jo?
1: Ale vypadáš trošku jako on.
2: Mě tak, že já jsem tak,
3: já jsem to teď
2: říct. Mě to normálně, jako já jsem přišel do Slavie Praha a chtěl jsem, aby mě říkali Ricky Martin. Jako všichni mě říkají Švanci, jo, pak mě teda říkali vyhozený prachy, ale vlastně v kabině jsem pak oznámil všem po půl roce, neskromně, dobrý den, kluci, říkejte mě Ricky Martin. A občas mě někdo říkal Ricky, ale pak jsem se dozvěděl, že teda je to gay a vlastně už mě tak neříkali.
3: No tak vlastně taková důležitá otázka. Při tanci, hejbou se ti ramena?
2: Já se snažím jako všechno rozjet.
3: Všechno rozjet.
2: Ale ne, ta hlava to nebere.
3: Chyba.
2: Ramena nemáš vůbec.
3: Ramena by měly být v klidu. Ramena vůbec.
2: Takže ruce do kapes?
3: Ruce tak jako můžou lehce do rytmu hýbat se, ale zásadní je levý koleno. Chce to pořád podupávat si, tak jako prohýbat, propérovat to levý koleno. To je prý nejzásadnější.
2: Ale když přece tančíš, tak stejně, aspoň teda já to tak mám, jo, já jsem výrazný typ na tom parketu, stejně ke mně vždycky nějaká slečna chce jako se přiblížit a tančit to se mnou jako tak lehce, jako lehce dotykama.
1: No.
3: To jo.
1: A tím kolenem ji odkopneš a jedeš dál.
3: A jedeš si solíčko.
2: Takže to levý koleno je na koule, jo.

0: 257-400-888. Dneska poprvé pojďme na telefon a nadiktujte něco, na co máte chuť.
1: Je 6:45. Haló, kdo tam?
2: Ahoj, tady Pavel, zdravím všechny posluchače.
1: Ahoj Pavle, ty ses na to tak nadech. Je dobrý, to tvoje, povídej, co to bude pro koho?
2: Já bych chtěl zahrát pro Artika a pro Natálku nějakou hezkou letní písničku, tak třeba Mirai Summer Love.
1: Mirai Summer Love.
0: To, no, už jsem dlouho neslyšel a hodí se to k tomu počasí.
2: Přesně.
0: Máte nějaký bazén nebo půjdete se koupat o víkendu?
2: Zrovna jsme vylezli, takže... A jdeme na večeři.
1: Pavel je totiž majitel koupaliště.
0: Tak super, my se stavíme někdy na vaše koupaliště.
2: No. To je zvaný, kluci.
0: Tak hezký
1: máte
0: víkend.
1: To bogány?
2: Ten ještě ne.
1: Doděláte.
2: Doděláme.
0: Tak hezký tropický víkend přejeme. Ahoj.
2: Taky, mějte se fajn.
1: Čau.
3: Večer na Maxi.

0: 18, magický čas, posloucháte Evropu 2 a pojďme si říct pravidla dnešní soutěže.
1: Je to tak. Mistrovství světa ve fotbale je tady a doma kvůli fotbalu třeba můžete mít tichou domácnost. Jenomže když pro rodinu vyhrajete palivovou kartu za 10 000 od Klik.cz, myslím si, že to bude doma o dost lepší.
0: Takže stačí se k nám dovolat jako třetí v pořadí a splnit soutěžní úkol. Potom ta palivová karta může být vaše.
1: No, a kdy volat? 257 400 888. Volejte, až zazní tahle fotbalová. To je hit. Až zazní E-Type, Campione, jedna podle mě z nejslavnějších fotbalových písní, konkrétně to byla hymna Eura 2000.
0: No jo.
1: No, tak to čte Evropu 2, 257 400 888, no a pak se dovoláte jako třetí, dostanete soutěžní úkol.
0: Tak držíme palce na Evropě 2.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Nastav uši hvězdám. Hello, with the bell, Coldplay.

0: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Zpátky k muzice.

0: za 3,5 minuty, 6:30, tady je páteční večer na Maximum na Evropě 2.
1: A ten páteční večer si ještě můžete zpříjemnit songem na přání. My jsme nachystaní na 257-400-888.
0: Haló.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj, kdo tam?
2: Míša.
0: Míšo, ahoj, vítáme tě na Evropě 2, hezký pátek, jak ho trávíš teď?
2: No, já jsem doma, ale já bych to chtěla zahrát synovi, který je taneční skupinou roku v Chorvatsku.
0: Aha, no jasně.
2: Tak podporujete samozřejmě.
0: Ano.
1: A to vyhráli jako zájezd, nebo tam soutěží?
2: Ne, to mají ten úplně to finále, ten top, a to jedou zítra právě.
1: Wow.
0: Protože to finále je v Chorvatsku, jo?
1: Wow.
2: No.
0: Pojď si na to.
1: No dobře, tak co jim zahrajeme do Chorvatska?
2: No, já bych jim nechala zahrát Rudimental a All I Know.
1: OK. A co jim vzkážeme?
2: Oni se možná asi sluní, ale já si myslím, že si můžou dát trochu tréninku ještě před tou soutěží zítra.
1: Ale my se tady v Česku taky můžeme slunit, ne?
2: No, tak oni se sluní u moře a my asi doma u bazénu.
1: Taky dobré.
0: Taky dobrý.
1: No a nějaký vzkaz ještě do Chorvatska pro ně?
2: Tak aby se jim to zítra vydařilo, a i kdyby se to nevydařilo, tak jsme rádi, že se v pořádku všetci vrátí. Takže zdravíme skupinu TST Nového Jičína.
0: TST, to zní jako STS Chvojkovice Brod.
2: To je tančení s Terezou.
1: A že z Nového Jičína jsou ve finále, mimochodem já znám dobře Nový Jičín, protože já mám babičku v Rybím, to je hned vedle.
2: Je, to je tady kousek.
1: No. A vidíš, a příští týden tam jedu, protože babička slaví 90. Tak se třeba potkáme.
2: No, to bys musel jít za mnou do Liboště, to nevím.
1: No, to je kousek.
0: Počkej, a netančila někdy tvoje babička v historii té taneční skupiny, jakože v té partě?
1: Máte tam seniorskou kategorii?
0: No, že by se ještě přihlásila, když
2: máme
0: tak.
2: Máme seniorskou, ale tak staré tam nemáme.
0: Počkej, jak babička je čiperná, Ondrovo. Fakt?
1: Jo. No. Tak jo, tak zdravíme do Chorvatska, držíme palce a my se potkáme příští týden v Libošti. Ahoj.
2: Děkuju. Čau. Ahoj. Večer na Maximum.

0: Rudimental a Khalid pěkně do Chorvatska v rámci taneční skupiny roku. Teď ale zpátky sem k nám do České republiky. Tohle je Evropa 2 a no, páteční večer na maximum.
1: Ale to počasí je vlastně takové chorvatské. Teplo dneska, vedro.
0: No možná, jak je teplejš než v Chorvatsku.
1: Jak by řekl klasik z dědictví Janem Kurva Žigutn. Tak.
2: Kurva, to je pařák.
1: Přesně. No a máme tady výsledky měření na českých stanicích. Tipni si, kde v České republice bylo dneska nejtepleji.
0: Ty jako odborník to máš připraveno. A padaly rekordy?
1: Ne, nejsou to úplně absolutní rekordy, protože ty jsou často nad 33 stupni Celsia. Takže dneska ani jeden rekord. Tím jsem ti napověděl.
0: No, to jsem se zeptal správně. Já si myslím, že dneska bylo 31,6 a bylo to někde v Polabí.
1: Ne. Nejtepleji bylo 32 stupňů, přesně.
0: No tak 4 desetinky, no, dobře.
1: A bylo to vlastně na dvou místech. Bylo to v Plzni, Bolevci a v Dobřanech na Plzeňsku. To znamená, Plzeň a okolí byla dneska nejžhavějším místem České republiky.
0: Takže od západu k nám jde ta tropická fronta.
1: Ty to jsem od západu a zítra bude peklo. Zítra,
0: Kolik? Zítra
1: nejteplejší den.
0: Kolik?
1: 150 stupňů Celsia.
0: No tak to mě překvapilo.
1: Ve stínu. Ve stínu 150.
0: To mě překvapilo, to je dost.
3: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhaví novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Evropa 2,

0: královna Eva Farná tady u nás na Evropě 2 a její hit Perpetuum mobile nás dovedl k songu za trest.
1: Mimochodem, to je fakt teda pecka. Song za trest za okamžik 257-400-888. Dejte vědět, kdybyste chtěli zahrát někomu, kdo vás naštval. Kdo vás vytočil, jestli vás něco trápí, jsme tady od toho.
0: Před víkendem si můžete hezky ulevit, my jsme nachystaní, a to na telefonním čísle 257-400-888. Tak pojďte do toho a zahrajte někomu song za trest Evropy 2.
2: Večer na maximum.

0: Páteční večer na Maximum Evropy 2 a je tady song za trest.
1: Kdo je na telefonu a kdo bude trestat a proč? Haló?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já bych chtěla dát trest asistence ze třídy, protože nás vytáhla na velkou túru v takovémhle vedře. Luka z nás dostala úpal, takže...
0: Jako fakt jste dostali úpal?
2: Jo.
1: No blbý. Tvoje jméno, prosím?
2: Sofie.
1: Sofie. Vy teda máte ve třídě paní učitelku a potom asistentku, která vám pomáhá.
2: Ano. Jo.
1: Ta řekla, hele, 30 stupňů, ne 30 stupňů, vedro, zima, nezájem, jdeme na túru.
2: Ano.
0: A kam jste šli?
2: Do Kostelce někam až.
0: Kam?
2: Do Kostelce.
0: Do Kostelce. Prostě někam do Prčic.
2: Jo.
1: To je ten směr Prčice. Kostelec Prčice.
0: Ty brdě.
2: Ano.
0: A to jste šli teda lesem nebo po nějaké louce?
2: Jo, šli jsme lesem po louce a všude.
0: Takže i na přímém slunci.
2: Ano.
0: Ajaj.
1: No, možná v tomto případě to nebylo myšlený špatně, ale tak to dopadlo.
2: Bohužel.
0: A došli všichni do cíle aspoň?
2: Jo.
0: Na štěstí.
2: Až na jednu spolužačku.
0: Jo, a kde zůstala?
2: V nemocnici.
0: Jako fakt?
1: No počkej.
2: Ano.
0: Ježišmarja.
1: Či ty říkáš jako na jednu spolužačku, kolik vás je ve třídě?
2: No, nás dneska šlo 18.
1: No, z 18.1 je teda celkem dost.
0: To je slušná úspěšnost.
1: No.
2: Ano.
0: Wow, no tak dobře, můžeš paní asistentce přes Éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď.
2: Už nás nikdy neberte na nějaký takovýhle tury v takovém horku. Prosím. Song
0: za trest. No, mě by se taky nechtělo jít někam do Prčic.
1: To jasný, do Prčic. Tak tady je song za trest u nás na Evropě 2. Urč.

0: Jo, jsou plné pohody ty dálkové pochody. To jsme teď slyšeli.
1: To teda jo, dovolala se Sofinka a chtěla zahrát song za trest na Evropě 2 pro paní asistentku ze školy, která dneska nařídila, že i když je venku vedro, tak se půjde na výlet. Až no, někam do Prčic.
0: Až někam do Prčic, do Kostelce. Vyšlo jich 18 a jedna spolužečka dokonce skončila v nemocnici. Nazdar.
1: Úpal, úžeh, něco z toho.
0: No.
1: No nic, tak to bylo negativní, ale pojďme se soustředit na to pozitivní, co nás ještě čeká.
0: Jo, my pro vás dneska ještě pořád máme palivovou kartu nabitou na 10 000 korun. Páteční finále u nás v rámci Večera na Maximum na Evropě 2. No a signál, abyste volali sem k nám na 257-400-888 je... E-Type a Campione.
1: Tahle ta písnička z roku 2000, fotbalová, protože ta soutěž je i fotbalová. Takže ano, tohle je výherní song. Když budete třetí, jdete plnit soutěžní úkol.
0: Jakmile to takhle začne hrát, točte Evropu 2. No a my vám držíme palce a věříme, že to přijde třeba za chvilku a vyjde to právě vám. Teď pozvánka do kina tady na Evropě 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić, Co děti holka, přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Snímek si odbyl světovou premiéru na festivalu Berlinále, odkud si odvezl cenu mezinárodní kritiky. Děj filmu se točí kolem plaché 16-leté Lucii, která vyrůstá pod přísným dohledem své matky. Aby získala tu správnou a počestnou výchovu, vstupuje do katolického pěveckého zboru. Skutečný zlom však nastává během letního sborového soustředění, které se odehrává v nádherných kulisách jednoho italského kláštera. Lucia tak začíná krůček po krůčku objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, což ji staví do přímého rozporu s rigidní církevní cudností i její dosavadní naivní vírou. Pro režisérku Uršku Djukić jde o velmi osobní téma, neboť sama v dospívání zažívala pocity viny spojené s přirozenými instinkty.
4: Lucia, ale jako prosím nesáňaš, on pak si známý?
3: Snímek Co děti holka je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Evropa 2.

0: Je přesně 7 hodin a my jsme moc rádi, že posloucháte páteční večer na Maximum Evropy 2.
1: A teď už je jasný, že po 19. to padne a někdo z vás vyhraje palivovou kartu na 10 000.
0: E-Type, písnička Campione, to je výherní song v rámci dnešní soutěže.
1: Tak vám držíme palce. Evropa 2.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: Budeme se bavit o fanouškovství, o lásce k muzice, o lásce k nějakému interpretovi, kterého miluješ tak, že nechceš přijít ani o vteřinu jeho vystoupení.
0: No Ježíš Maria, když už jsi zaplatil za ty lístky, tak to chceš vidět celý, ne?
1: Olivier Rodrigo, to je naše téma. Obrovská hvězda, možná, že u nás v České republice ne tak zářivá, jako jinde na světě.
0: Ano, ano.
1: No a teď si zkus představit, že seš totální, ale jako totální fanda, miluješ jí.
0: To já jsem, samozřejmě.
1: No, tak ježišmarja.
0: Já ji miluju!
1: Je to tvoje kráš.
0: Yes.
1: No, co by si byl schopný udělat proto, aby si nepřišel ani o minutu, ani o vteřinku, ani o jedinou chvíli koncertu Olivier Rodrigo, navíc vlastně ani třeba o to nejlepší místo, který si zabereš.
0: Aha. No, samozřejmě nešel bych ani na záchod. Vydržel bych to.
1: No, ale co, když to nemůžeš vydržet?
0: No, můžu, já mám silnou hlavu, já to vydržím.
1: Když příroda zavolá, no, tak na to volání musíš odpovědět.
0: Takže co se stalo? Máš nějaký reálný příběh?
1: No, počkej. V rámci světový tour Olivier Rodrigo pár lidí dalo na Instagram to, že jsou takový fanoušci, že si na ten koncert berou pleny. Že mají vlastně FOMO, mají takový ten strach z toho, že odejdou,
0: ano, ano,
1: a stane se něco, na co čekají a oni to neuvidí a bude jim to chybět. Budou si to vyčítat, že si vzali na ten koncert pleny. No a pak se to dělo jakože ve velkým. Lidi si na ten koncert brali pleny, jednak aby nepřišli o místo, jasně, ale hlavně, aby nemuseli na záchod a nepřišli o nějakou zásadní část toho koncertu Olivier Rodrigo.
0: Ty berďo.
1: Hustý, co?
0: To je velká oběť. A myslíš si, že to je na obě potřeby?
1: No to si myslím.
0: Fakt?
1: To určitě, no.
0: Fuj.
1: Víš, třeba bylo to tak dobrý, že se z toho...
0: Po tento?
1: No jasně, jasně.
0: No jo, vlastně praktický.
1: Víš? No třeba moje dcera, rok a 9 měsíců, ta by na Olivier Rodrigo mohla.
0: Ta je připravená.
1: Ta je úplně v pohodě a ani by to nikomu nepřišlo divný. Tak tady máte, jestli máte rádi, vemte si plenku, abyste se z toho i v rádiu nepo. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Rodrigo. Evropa 2 večer na maximum.
1: V říjnu se v Itálii chystá takový pěkný závod, sportovní dění. Ten závod se jmenuje, je to jako běžický závod, Tiramisu Run 2026.
0: Tiramisu Run.
1: Co si myslíš, proč ten název toho jídla je v názvu?
0: Protože, či Tiramisu Run, proč je název jídla v názvu? No, protože když doběhneš, tak dostaneš jako odměnu tiramisu. Nabízí se to, ne?
1: Ale to je pravda. Ale není to jako jen tak. No. Je to závod na 10 kilometrů v italském Trevízu a kdo závod úspěšně dokončí, může se v cíli těšit na nekonečně mnoho tiramisu. Kolik sníš, tolik sníš.
0: A jak se to jmenuje?
1: Tiramisu Run.
0: Tiramisu Run. Teď si představ, že bychom to dělali třeba v našich zeměpisných šířkách a délkách. U nás v České republice. Knedlo zelové pře run. Zelňačka run.
1: Pivečko run.
0: Pivečko.
1: Slivovička run.
0: Je. Ale to je, ne? Let's go!

0: Zajímavé spojení čeští Car Sleepers a jihoafrický zpěvák Gerard Clark na Evropě 2.
1: Páteční večer je pořád dramatický, stále čekáme na výherní song a výherní signál, ale teď ještě bude písnička na přání.
0: Je to tak, 257-400-888. Haló, kdo tam?
2: Dobrý den, Marek Novák.
0: Marku, ahoj, to je krásný český jméno, Marek Novák.
1: Co ti můžem zahrát, Máro?
2: Písničku Marek Ztracený, prosím.
1: Od Marka, a máš nějakou konkrétní rád?
2: Asi ne.
1: Je to jedno, něco.
2: Já nevím.
1: Něco vybereme.
2: Je to asi jedno.
1: Dobře, a pro koho to bude?
2: Pro Katku Novákovou.
1: To je ségra nebo mamka?
2: Mamka.
1: Mamka. Mamku moc zdravíme. Mimochodem, co plánujete na ten víkend tropický?
2: No, jsme na závody.
1: Aha. A v čem závodíte?
2: Orienták na kole.
1: Hustý.
0: No, tak hlavně bacha, má být fakt hodně, hodně vedro, ať to nepřepálíte, jo?
2: Jo, jo, děkuju.
0: Tak se mějte moc hezky, hrajeme, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, děkuju. Ahoj.

0: Málo platný je to šláger. Evropa 2. Večer na maximum. Zazněl soutěžní signál a to znamená, že budeme hrát o palivovou kartu nabitou na 10 000 korun.
1: A soutěžíme s Klik.cz. Jasně, můžete obvolávat pojišťovny jednu po druhé a strávit tím celý poločas, pokud se díváte na fotbal, a nebo to necháte na nás, na Klik.cz. Srovnáváme nabídky, doporučíme tu nejvýhodnější a vše zařídíme online během pár minut.
0: Tak šetřete čas na důležitější zápasy Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
1: No, a no. Díky Klik.cz tady máme opravdu tuhle krásnou cenu. Je to vrchol celotýdenní soutěže. Už od pondělí jste mohli vyhrávat, ale dneska večer je tady mega výhra.
0: No ty bláho. Večer na maximum, Evropa 2. Teď jde o to, kdo to k nám prošťouchne jako třetí. To je to nejzásadnější. Pak si myslím, že už to nějak zvládneme. Ale dovolat se jako třetí, nejtěžší. Evropa 2, haló, kdo tam?
2: Čau, tady Dan z Prahy.
1: Ahoj Dané, my tě vítáme na Evropě 2, jak se máš dneska?
2: Docela dobrý, ale to vedro teda peklo.
1: No. Peklíčko,
2: ale
1: no.
2: Ale jako docela dobrý.
1: V Praze je to hodně žhavý. Včera večer byl fotbal, koukal jsi?
2: Jo.
1: A jak to hodnotíš?
2: Ale jako výsledky, mohlo to být lepší, ale docela to kluci jako v pohodě jako u to uhráli, ale čekal jsem to lepší.
1: No vidíš, pěkný.
0: Já do toho nechci nějak jako zabrušovat, jo. Koukali jsme na stejný zápas?
2: Já si myslím, že jo.
1: No proti Jaru. Že jo?
2: No vždyť.
1: No vždyť, no,
0: tak jistě. Jo, ty jsi fandil Jihoafrický republice, tak to jo. Počkej, tak to pak jo.
1: Tak Dané, mistrovství světa je tady a doma kvůli tomu může hrozit i tichá domácnost. Tak vyhraj pro rodinu palivovou kartu za 10 000 korun od Klik.cz.
0: Stačí se dovolat k nám do studia a splnit soutěžní úkol. Tak neseď jak pecka a potěš celý svůj domácí tým.
1: Ty už ses teda dovolal, ale máme ten úkol ještě. Kamaráde, zlatý, jsi připravený?
2: No, pokusím se, pojďme na to.
1: Ještě se zeptám takhle, jaký je tvůj oblíbený tým, kromě JAR teda?
2: Sparta.
1: Sparta, no.
0: Sparta.
1: Dobře, tak můžeš to našrobovat na jakýkoliv tým.
0: Jo, asi ti dáme volnost, protože my po tobě chceme, aby si vyhrál tu palivovou kartu na 10 000 korun, aby si vymyslel oblíbený chorál tvého oblíbeného týmu.
2: Chorál.
0: Chorál.
1: Kdyby si vymyslel nějaký chorál. Můžeš jako třeba použít melodii, kterou jako známe, ale kdybys tam dal nějaký svůj vlastní text, originální, bylo by to super.
0: Jakože myšleno popěvek, to, co se křičí na staďáku.
2: Hajdel tu hello Sparta, žije Sparta, vždycky bude a vždycky byla. Tak to má být a tak to bude na věky věku Sparta.
0: Já myslím, že tohle můžeme uznat a gratulujeme.
2: Super.
1: Dane, ty jsi nás překvapil. My jsme si mysleli, že tohle bude hodně těžký úkol, že se natrápí ten, kdo se dovolá, ale ty jsi do toho pustil a zvládl jsi to skvěle.
2: Já když se do něčeho opřu, tak to musí být.
0: Líbilo se mi, jak jsi křičel Highway to Hell Sparta.
1: No a prosím tě, to existuje nějaký podobný chorál a jenom se upravil, nebo?
2: Ne, ale mám super improvizační schopnosti, takže jsem si to teď aktuálně vymyslel za pár vteřin.
1: Dobrý teda, to ti tleská.
0: Tak to počkej. My jsme se tady s Ondrou ještě bavili o tom, že kdyby náhodou se dovolal někdo, kdo není schopnej vymyslet ten chorál, že mu nějak pomůžeme a že třeba řekneme, hele, představ si, že tvůj tým prohrává 5-0 po prvním poločase. Před tebou je poločas druhý. Co by si tomu týmu řekl jako trenér?
2: Jestli se nezačnete okamžitě snažit, tak příští zápas máte všichni výpověď a beru okamžitě jiný hráče.
1: Jo, Dan je tvrdej. Splnil si oba dva úkoly úplně skvěle a máš palivovou kartu za 10 000 korun od Klik.cz. Gratulujeme.
2: Super.
1: Jezdíš na benzín, nebo na naftu, nebo na co?
2: Nafta.
1: Nafta, tak můžeš naftovat za 10 000.
0: No, teď to trošku spadlo, myslím si, že to se bude hezky tankovat.
1: Tak Dané, my ti gratulujeme a českým fotbalistům budeme dál držet palce. Je to tak?
2: Přesně tak.
1: Okay.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Tak jo, čau.

0: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím Europol TV.
1: Evropa 2. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, páteční večer na maximum.
1: Půl osmé, k tomu dvě minuty, pojďme se podívat do jednoho amerického kostelíčku, fakt takový malinký kostelíček na okraji Nashvilleu, kde se stala zajímavá věc, která teď rozděluje Ameriku a možná, že bychom to mohli řešit i tady u nás. Je to vlastně zajímavý. V tom kostele, jak si došla svěcená voda. No a měli tam pokřtít malýho černouška. No a ten kněz neudělal nic jiného, než že vzal Coca-Colu a tak ho jako trošku polil.
0: A byla svěcená ta Coca-Cola?
1: No, v podstatě jo. Tak teď to rozděluje Ameriku, jestli to udělal dobře nebo špatně.
0: Já myslím, že blbý teda, když to není svěcený, tak to jako neplatí.
1: No tak on jí tak jako posvětil asi. Je to spíš jako akt, ne, než že by ta voda byla jako...
0: No třeba kdyby to udělal naší dcerce nebo jedné z našich dcer, tak bych byl naštvaný. Mně by se to nelíbilo.
1: No, oni vlastně tam v tom kostele to vzali, nikomu to nevadilo. Až když se to video objevilo na sociálních sítích, tak se to vlastně začalo řešit. Té rodině jako takový to vlastně nevadilo. V tu chvíli jim to přišlo jako jediný možný řešení té situace. Prostě tam nebyla svěcená voda. A nebylo čím by se to událo. Měl tam někdo kolu, no tak ji vzali.
0: Byla aspoň bez cukru.
2: Evropa 2. Večer

0: tady Tonda od té hodný babičky.
1: A je, ahoj.
2: Od babičky Lídy.
0: Ano.
2: A tak babička nám občas volá.
1: Zahrajeme.
0: Asi od Michaela Bídy.
2: Mm-hmm.
0: A chtěl bych se vás zeptat, jestli někdo z vás nemá být v pondělí v Horních Měchloupech ve škole. Od 17.30 prej.
2: To člověče, já o tom nevím.
1: Hele, možná tam máme být oba dva s Ondrou, ale ani jeden o tom nevíme. To asi ne, my ne.
2: A tam má být někdo říkali, z Evropy 2?
0: Jo, říkali, že ne Leoš Mareš, ale někdo jiný.
1: Jakože hned jako dva druhý nejslavnější.
0: Jo.
1: Tak to nejsme my.
2: Aha. No vidíš, tak to nám pak dej vědět, kdo přijel a jaký to bylo.
0: Jo.
2: Jo.
0: Tak těma přijedete vy.
1: Ne, tak to ne.
2: To už bychom asi věděli.
1: To bychom to věděli, to ne.
2: Nevadí.
0: No tak to nevadí.
2: Tak si
0: no.
2: To moc užij. A jak se má babička, jenom v krátkosti?
0: Babička se má dobře.
2: Tak to je dobře. Tak
1: to jsme
2: dobře.
1: Moc rádi. Moc jí pozdravuj, díky za zavolání.
2: Hezký víkend.
0: Já děkuju, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Jinak konečně jsem viděl Michaela, ty jsi ho viděl přede mnou. Ahoj. A je to teda fakt skvělý, jestli ještě můžete. Tak vyražte někam do kina. O víkendu třeba bude možnost, i když zase hezký počasí.
2: No tak tam je klimatizace v kině.
1: Jo, jo, pravda.
2: To si užijete.
1: Tak Michaela si rozhodně dejte.

0: Je to král Michael Jackson, Beat It pro babičku Lídu a celou její rodinu tady u nás na Evropě 2.
1: A já jsem vlastně rád, že tahle ta písnička uzavřela přání nejenom pro dnešek, ale pro celý tento týden. Teď už je před námi pouze rubrika Žádný švanci.
0: Ano, probereme zajímavou věc, která by se vám vlastně dneska, ale celkově i o víkendu, nebo kdykoliv v životě, o prázdninách mohla hodit, a to sice tanec.
1: Švanci je velký tanečník, tak co nám k tomu řekne Celadon Petr Švancera, to uslyšíte za chvilku na Evropě 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Vyhneme už zase!
4: Kovboj Woody, Buzz Raketák a další oblíbené postavy z animované série Toy Story se vrací v novém filmu Toy Story příběh hraček 5. V originálním znění tak opět zazní hlasy Toma Hankse a Tima Elena. Na režisérskou židli pak usednul Andrew Stanton, držitel dvou Oscarů za animáky Hledá se Nemo a Wally.
5: Jsem rád, že se zase hádají.
3: Moje řeč.
4: Pátý díl je zároveň prvním dílem série, který se neodehrává jen ve světě hraček. Woody, Buzz Raketák, kovbojka Jesse a Vidlík totiž zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života totiž vstoupil chytrý tablet ve tvaru žáby.
3: To je konec!
4: A se žabletkou, tak se chytrý tablet jmenuje, přišly i nové pořádky a to se hračkám zrovna nezamlouvá.
6: Aha, jsem žabletka! Pojď si hrát!
4: V pětce Toy Story se opět hudebně vrací Randy Newman. Slavná píseň You've Got a Friend in Me je ozdobou všech pěti filmů animované série. Pro páté pokračování Toy Story naspívala novou píseň také Taylor Swift. Jmenuje se I Knew It, I Knew You a vzešla ze spolupráce s Jackem Antonoffem. Toy Story 5 příběh hraček je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Bonnie potřebuje někoho ze stejného století. S Bohem hračky.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2, páteční večer na maximum a ve studiu je Petr Švancara.
2: Krásný večer všem.
3: Je pátek, možná někam vyrazíte za písničkou, za kulturou a jsou tady vědci z britské univerzity, kteří odhalili přesné taneční pohyby mužů, které ženy považují za nejpřitažlivější.
2: Jakože sexy tanec.
3: Jo. Jak máme tančit,
2: ano,
3: abychom byli pro ženy sexy, pro opačné pohlaví sexy. Mám to tady.
2: Máš to tady.
3: Nejdřív nám řekni, jak tančíš ty.
2: Já tančím, já se jako snažím tančit na jako něco jak Ricky Martin. Jo? To byl vždycky takový můj vzor.
3: Jo.
2: Pak jsem se dozvěděl, že teda on je jako
3: gay.
2: Tak už to úplně můj vzor nebyl. Jo? Ale
1: vypadáš trošku jako on.
2: Mě to normálně, jako já jsem přišel do Slavie Praha a chtěl jsem, aby mě říkali Ricky Martin. Jako všichni říkají švanci, jo, pak mě teda říkali vyhozený prachy, ale vlastně v kabině jsem pak oznámil všem po půl roce, neskromně, dobrý den, kuci, říkejte mě Ricky Martin. A občas mě někdo říkal Ricky. Ale pak jsem se dozvěděl, že teda je to, je to gay a vlastně už mě tak neříkali.
3: No tak vlastně taková důležitá otázka. Při tanci, hejbou se ti ramena?
2: Já se snažím jako všechno rozjet.
3: Všechno rozjet.
2: Ale ne, ta hlava to nebere.
3: Chyba.
2: Ramena nemáš vůbec.
3: Ramena by měly být v klidu. Ramena vůbec.
2: Takže ruce do kapes?
3: Ruce tak jako můžou lehce do rytmu hýbat se, ale zásadní je levý koleno. Chce to pořád podupávat si, tak jako prohybat, propérovat to levý koleno. To je prý nejzásadnější.
2: Ale když přece tančíš, tak stejně, aspoň teda já to tak mám, jo, já jsem výraznej typ na tom parketu, stejně ke mně vždycky nějaká slečna chce jako se přiblížit a tančit to se mnou jako tak lehce, jako lehce dotykama.
1: No. A tím kolenem ji odkopneš a jedeš dál.
3: A jedeš si solíčko.
2: Takže to levý koleno je na koule, jo.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Žádný švanci za námi, večer na maximum pro tento týden končí.
1: Díky, že jste byli s námi, užijte si hezký víkend a těšíme se zase v pondělí od 6 na Evropě 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2. We were staring down disaster.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Slíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hizlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, jo.
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím. Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice. Evropa.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alana Walkera, Faded.
3: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

novinky Evropy 2. BB Rexa a David Guetta. Nová muzika.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivní!

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.